0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Radio.

Nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak ze sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Take one look at you, you're taking me out.

0: Radio North Music.
1: Happy birthday. Make a wish.

Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Prodej elektromobilů ve světě znovu výrazně roste. Podle Mezinárodní energetické agentury pomohla zájem zvýšit energetická krize spojená s válkou na Blízkém východě. Ve druhém čtvrtletí dosáhly prodeje rekordních hodnot v 50 zemích. Například v Indii, Brazílii nebo Austrálii se prodalo zhruba dvojnásobné množství elektromobilů než před rokem. Rozsáhlé požáry dál pustoší okolí amerického státu Washington. Plameny zničily nejméně 700 budov a domovy muselo opustit už asi 64 tisíc lidí. Požáry podpořilo rekordní sucho i silný vítr, který komplikuje práci hasičů. Úřady zatím nehlásí oběti, ale pátrají po pohřešovaných a nevylučují, že se situace ještě zhorší. Fotbalisté Sparty dnes vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů. Ve třetím předkole přivítají od 8 hodin večer na Letné francouzský Lyon. Pražský celek svého soupeře zatím v historii ještě neporazil. Za Lyon kvůli zranění kolena nenastoupí český reprezentant Pavel Šulc. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Elektromobily jsou v Ústeckém kraji na vzestupu. Rostoucí počet elektromobilů na silnicích se promítá i do vyššího používání dobíjecích stanic v Ústeckém kraji. Řidiči během prvního pololetí odebrali meziročně o 57% více elektřiny. Největší vytížení bylo zaznamenáno u obchodního centra Olympia v Teplicích, kde zákazníci dobíjejí během nákupů. Ústecký kraj patří mezi regiony s nejvyšším meziročním růstem odběrů. Na severu Čech bude dnes jasno až polojasno. Během dne se nám zatáhne a odpoledne se můžou vyskytnout i přehánky. Teploty 35 až 38 stupňů.
6: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ráno, 6:03. Jsme s vámi my tři. Hezký den.
2: Krásný úterý.
3: Ahoj.
1: Ahoj, David, Michal a Jasmin. No a taky písničky Katy Perry, Firework, tím začínáme. Jdeme na to.

0: Tohle je vaše ranní nálož parádní muziky. Benson Boone, Hit Radio, 9 minut po 6. Hezké ránko. Zajímalo by nás, do jaké poloviny národa patříte, jestli vám to teplo nevadí, nebo jestli se těšíte, až to skončí. Já jsem teda s váma v té druhé skupině. Co vy? Co vy dva tady?
1: Mně se poslední dobou strašně špatně spí, takže já jsem určitě s tebou v té skupině.
2: Já taky, doma se snažíme přežít a prostě nejde to. My vlastně pořád jenom spíme, od té doby, co přijdeme domů, tak ležíme, abychom to jako přežili.
0: Takže vy jste si nezavřeli okna přes den a dveře?
2: Zavřeli, ale bohužel máme být na fakt špatnou stranu.
1: Micha už zase radí, jak přes bojovat.
0: No, já mám doma nádherně, teda opravdu to funguje, doma máme krásně, nicméně, kde není krásně, je údolí smrti, nevím, jestli jste to četli. 53 stupňů tam naměřili, což vlastně, když to zčotnu, tak je od dnešních 40 nebo kolik má být už jenom kousíček.
1: To už tak daleko není.
2: Je to nejteplejší místo na světě, myslím si, že ten úplně jako největší pík, co tam naměřili, bylo 56,7 nebo něco takového, což taky není daleko.
0: Já teda musím říct, že bych se chtěl chlubit, ale hlásím se k návštěvníkům u dolí smrti a těch 50 stupňů, co jsem tam zažil, bylo o dost snesitelnějších než 40 v Praze teda. Jo, je to trošku jinačí a hlavně člověk je na dovče, že jo, tak mu to tak jako úplně nevá. Takže úkol zní, úkol pro dnešní den, úkol pro úterý, přežít to. K tomu nám dopomáhají hity a Hit Radio, Temper City, Self-Aware, tohle je novinka ve vašem playlistu a na to jsem se strašně moc těšil, protože my to tady vlastně hrajeme úplně poprvé teďka spolu ve třech, že jo? Mm-hmm. Je to tak? No tak pojďme na to, pojďme si to užít. 6.11, hezké ráno.

0: Tohle je Avril, tohle je Hit Radio. 7:15, 3 minuty k tomu. Dobré ráno.
1: Většina lidí si po 30 blbě lehne na polštář a ví o tom další 3 dny. Mm-hmm. A pak jsou tady lidi, to byl souhlas z tvý strany, který si řeknou, víš co, já přeplavu celý Balt, to se ještě nikomu nepovedlo. Tak to přesně udělal Polák, který se jmenuje Bartoloměj Kubovsky a stal se tak prvním člověkem, kterýmu se to opravdu povedlo. A to pozor, až na 3. pokus, protože 2x málem podlehl podchlazení a i přesto se tam vrátil. Takže hustý.
0: To je bourák. Já mám problém přeplavat 5 bazénů.
1: On plaval neuvěřitelných 47 hodin v kuse a pak úplně padnul vysílením. Pochopitelně.
0: Já to nechápu. Podle mě tenhle nápad musel vzniknout v hospodě, jo? Já úplně vidím, jak sedí u toho pivka a říká mu. Ale já, o cože nepřeplaveš ten Balt? No, jasně.
1: A my tady máme mezi sebou plavce, tak dokáže si dej představit?
2: Já jsem plaval maximálně asi hodinu. Takže to, že bych plakoval ještě 47x díl.
0: Kam splavil hodinu?
2: No bazén tam a zpátky.
0: Jako?
2: Co jsi myslel?
1: Nebože.
2: Jako do Hamburku, jo?
0: Třeba.
2: Doplavat k moři, to by bylo cool.
0: No jasně. Tak možná to někoho napadlo, nevíme, jo? Tak víme, kolik stojí benzín a nafta, jo? Není to úplně blbej nápad. Co není špatný nápad, jsou další, ty Imagine Dragons, taky Poetika, no a samozřejmě vám řekneme i, jak to v úterý ráno vypadá na cestách. Bude aktuální doprava.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
5: Baru, ty jsi hlavička.
4: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Tohle je ten Elrock, co dostal auto roku.
8: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
7: Tak to bude drahota.
8: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
7: Za auto roku? Jako fakt?
8: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
9: Škoda Elrock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
10: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na nehodu na Českolipsku, stala se na příjezdovce do obce Doxy ve směru od Jestřebí. Osobní auto tam srazilo divočáka. Teď už by na místě měla být i policie.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.

0: Snídaně šampionů. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: práci.
1: Přejeme vám dobré ráno, přesně o 6:30 posloucháte Hit Radio a teď je tu ranní update.
2: Ranní update.
3: Serena a Venus Williamsovi se mají znovu představit spolu na kurtu. Legendární americké sestry dostaly divokou kartu do 4 hry na turnaj v Cincinnati. Pokud nastoupí, půjde o jejich první společný zápas po zhruba 4 letech. Nový snímek o pavoučím muži přepsal historii kin. Film Spider-Man z Brusu Nový den utržil v Severní Americe za premiérový víkend 360 milionů dolarů a překonal dosavadní rekord snímku Avengers Endgame z roku 2019. Rodinná dovolená nemusí být jen prací pro matku. Odborníci doporučují rozdělit si povinnosti mezi všechny členy rodiny. Jen když se do péče o děti i organizace zapojí oba rodiče, může si dovolenou skutečně užít a odpočinout si i žena.
1: Já si myslím, že každý chlap pomáhá, jenom každý má tak jako různý měřítko té pomoci a u někoho je lepší, když nepomáhá.
3: A taky každá žena si to možná jinak uvědomuje, že jo? To už to, že muž připraví vůz, že natankuje, i to jsou přípravy.
4: No tak taky se, a teď se bohužel nezastanu žen, ale kolikrát se stane to, že žena jako chce pomoct, ale řekne, že nechce, že jo, muž to veme vážně. Takže...
3: A nebo naopak nechce pomoct, protože si to všechno chce udělat sama. Přesně. A pak je protivná.
1: Mně se líbilo, že jsi do té pomoci dal tankování, jako co je těžký na tom zastrčit pistoli do nádrže.
3: No nic, už to je samo o sobě pomoc přece.
1: Jasně. Davide, my tady pro tebe něco máme, jo. Ty jsi včera odešel a přišla hlasovka.
5: No ahoj, tady Iva. Já jsem myslela, že jste český rádio a tak by mě zajímalo, co znamená ranní upgrade. Jestli byste to třeba nemuseli říkat česky. Zdravím vás, ahoj.
1: No, je to ranní update, to je první věc.
3: Tím jsme začali.
1: Ale tak...
4: Aktuality Davida Jošta.
1: Aktuality Davida Jošta, nebo jak to pomenovat, nebo Joštoviny.
4: Jošťárny.
1: Tak dáme Jošťárny zase za hodinu.
3: Dáme.
1: Nebo jestli vy, kdo nás posloucháte, jestli vás napadá nějaký lepší název, jak byste tady mohl Davidův ranní upgrade a update jmenovat, klidně nám to napište, budeme rádi za tipy. My jsme teda to český rádio, no. Pretenders, Don't Get Me Wrong, tohle vás bude moc bavit, tohle je srdcovka od nás tří. Připomínáme, srdcovky vám hraje Jirka Plnář, mezi 12. a 13. je jich 5 a jednu vybíráte jako tradičně vy. Tak hezké ránko.

0: uších Erik Pritz, Call on Me. Tohle je Hit Radio, chvíli po 6:30. Hezké ránečko.
1: Ono se říká, že muži a ženy přemýšlí úplně jiným způsobem. A mně se to zase jednou potvrdilo. Seděli jsme včera s Kubou v kavárně s mým přítelem a on byl strašně zamyšlený, ale to jste v životě neviděli. To bylo, jak kdyby chodil na matfiz a teďka měl nějaký jako strašně složitý příklad nebo přemýšlel nad smyslem života a mně to přišlo jako divný, jo. Tak na ně koukám a říkám, co je, na čem přemýšlíš? A on úplně vážně, přísahám, fakt s úplně kamennou tváří říká, jestli půjdu na záchod tady nebo až v kanceláři. Jako jestli půjde na záchod v kavárně anebo v kanclu. A já tohle to nechápu, protože my ženy si často myslíme, jak prostě přemýšlí, jak se s náma asi jako rozejde, nebo co jako kde provést, nebo co přesně je tady najednou v hlavě na matfizu. A vy řešíte takový kraviny přitom.
2: A nebo přemýšlel přesně nad tím,
1: nad
2: o čem
1: tímhle,
2: teďka mluvila.
1: A pak to zamaskoval, jasně.
2: Přesně. A ty jsi úplně zaskočila otázkou. Tak odpověděl prostě první blbost, která mu přišla do hlavy.
0: Tebe bych teda nechtěl za přítele, Davide.
1: Ne, ale opravdu, jakože...
2: Hele, otázka, která visí ve vzduchu, jak to teda nakonec dopadlo?
1: Nakonec až v kanclu, no.
0: V kanclu. A jste spolu?
1: Cože? Jsme spolu. Nicméně, co jsou podle vás takový ty fakt jako rozdíly, nad čím přemýšlejí chlapy, nad čím přemýšlejí ženy?
2: Jestli si dám ještě jedno pivo, nebo už ne?
0: Asi. Já nechci nikoho urazit, jo, to bych se nedovolil. Mně přijde občas, že moc nepřemýšlíte, Jasmin.
1: Jo, takhle.
0: Jakoby.
1: To říká ten pravý, byť Dave.
0: Co? Že jo, řekni, potvrď to.
2: Kývu.
0: No, největší rozdíl je, no tak já, takhle. Mně se ukázalo, že muži a ženy mají prostě každý jiný svět. Jo, že vy, co nechápete u nás, tak my prostě nejsme schopní pochopit u vás. A to není urážka, to tak prostě je, jo.
1: Že Venuše, Mars funguje teda.
2: Jo,
0: absolutně.
2: Já bych to prostě uzavřel.
0: Absolutně.
2: Každý jsme jiný.
0: Absolutně.
2: Ale tohle se líbí všem.
0: Jo, jo, já to čekám, že to tam pošleš, Davide. Lucenzo, Don Omar, Danza Kuduro, za chvíli taky Leony a aktuální doprava. Tak hezké ráno všem ženám i mužům.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Předprodej na koncerty spuštěn. Přijďte na Lenku Novou, Pacific, Terezu Maškovou, Vzpomínku na Marcias, Anetu Langerovou nebo Kristiana Šepka. Mrkněte na stránky, máme toho daleko víc.
5: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
6: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
7: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavnípark.plon.cz.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dvě nehody v těchto chvílích brzdí ranní provoz v našem regionu. Pozor na Českolipsku. Jedna se stala u obce Doxy, druhá u Kvítkova. Obou případech osobák srazil divočáka.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 6.50, tohle je Leony na Hit Rádiu, dobré ráno. Máme pro vás takovou intimní otázku. Berete si sebou telefon na toaletu? Co vy?
1: Ano.
0: Co Jasmin?
2: Jako někdy,
0: takhle,
2: ale spíš
0: přiznej se.
2: Mně to přijde vlastně hnusný, ale někdy se to stane.
0: Tak já jsem teda s Davidem, že člověk si to vezme a tak se to jako zapomene a scrolluje, že jo, víme. Dřív se četli osvěžovače vzduchu a luštily se křížovky, dneska se prostě scrolluje a tohle nám chtějí zakázat šéfové v práci. Jo, pozor, firmy vytáhly nový data a tvrdějí, že na toaletě s telefonem v ruce stráví člověk průměrně 35 minut denně. V práci. 35 minut denně.
2: Jakože teda 35 minut, co by ses mohl věnovat normální práci, jasně, tak se zašiješ tam.
0: Aha, a scrolluješ na tom.
1: To máš dalších 30 minut na cigáru, 30 minut na kafe a pak z toho dne za stolik nezbyde.
0: Jasně, a pracuješ 2 hodiny ve finále. Ve finále. Ale já si říkám, že jak dřív byly, pamatujete, jak dřív byly píchačky, jak se strkali, jasně. Tak si říkám, bych vám dal vidět výraz Jasmin. To se do toho strkali takový karty. Já si pamatuju, když jsem chodil tenkrát za tátou do práce, když končil, tak jsem mu tam vždycky strčil a ty jsi to vlastně odpíchla jako konec směny.
2: Jo, takhle, no jasně.
0: No,
2: tak
0: už tohle, tak tohle. Tak možná tohle, kdyby bylo prostě třeba nově, by mohli zavít zpátky.
1: Jaký turniket na záchod třeba.
0: Přesně, vždycky by to píplo a Jarda jde zase na záchod, tak tam byl dlouho, tak 14 minut, dobře. Pojďme na muziku. Kamrad Vímajn, pokud nás třeba posloucháte na tom místě, kam chodíte sami, tak vás zdravíme a už stačilo, jo? Už pojďme zase. Šup, šup, do práce. Hezké ráno.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosti baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Extrémní vedra letos přejí vosám. Kvůli horku a suchu rychle rostou vosí hnízda a hmyzuje výrazně více než obvykle. Přibývá proto výjezdů hasičů i záchranářů k lidem po vosím bodnutí. Největší nebezpečí představují vosy pro alergiky, u kterých může bodnutí vyvolat vážnou reakci. V Česku padaly teplotní rekordy, nejtepleji bylo na Moravě. Ve Strážnici meteorologové naměřili 39,9 stupně Celsia, což je nejvyšší teplota v historii měření na Moravě. Rekord pro 3. srpen potom padl na třetině dlouhodobě měřících stanic. Meteorologové navíc upozorňují, že dnešek může být ještě teplejší a na Moravě může poprvé padnout hranice 40 stupňů Celsia. V Dánsku začala platit delší povinná vojenská služba. Noví branci budou nově sloužit 11 měsíců místo dosavadních 4. Poprvé se povinná vojna vztahuje také na ženy a armáda zároveň zvýšila počet přijímaných rekrutů. Dánská vláda změny zdůvodňuje zhoršenou bezpečnostní situací v Evropě. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Kovová socha Mamuta pro Ústecký kraj postoupila do další fáze. Z dolu Bílina odjeli na konci července 2 nákladní vozy s kovovým materiálem z bývalých rypadel. Asi 10 tun železa zamíří do Brna, kde z něj umělci vytvoří sochu Mamuta. Hotové dílo by se mělo na počátku příštího roku vrátit do Ústí nad Labem a stát před budovou krajského úřadu. Budoucí Mamut odkazuje na mimořádné archeologické naleziště v ústecké čtvrti Bukov. Na Ústecku bude dnes jasno až polojasno, během dne se nám zatáhne, odpoledne se můžou vyskytnout přehánky a teploty 35 až 38 stupňů Celsia.
7: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku, hurá za skřítkem Wurzelrudym!
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
10: jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Krásné ráno.
12: Hezký úterý vám všem.
13: Snídaně šampionů.
12: Touhletou dobou jsou v plném proudu festivaly, dovolený výlety na chaty a tak dál a tak dál a vzniká tam nejvíc letních románků a my se na ty vaše letní románky za chviličku podíváme.
11: Letní lásky za moment, David už přikivuje.
14: Jenom, že to je dobrý téma.
11: To bude velký. Tak pojďme na muziku. Tim Berg neboli Avicii Sea Romance na Hit Rádiu v 7.02. Hit

0: Moments, Timberg, Avicii 706, Hit Radio.
1: Léto je takový zvláštní roční období, jo. Stačí západ slunce, dva koktejly, procházka po pláži a hnedka máte pocit, že jste našli lásku svýho života.
0: Já jsem myslel, jak se začala s tím stačí, tak si říkám, neřekne stačí kapka, seš taťka. Ale to vlastně taky k těm letním láskám jako patří, jo.
1: Ale opravdu se tohle děje a pak začne pondělí, návrat do práce, vy si říkáte, tak jak já se z tohohle jako vymotám. Zažili jste něco takového?
0: Zažil jsi David někdy letní lásku?
2: Já jsem o tom vždycky jenom snil, jsme vždycky jezdívali s našima na dovolenou k moře, říkal jsem si, tamhle sta nebo tamhle sta, nikdy mě žádná nechtěla, no.
1: Já to mám teda úplně stejně, že jsem vlastně vždycky, když jsem byla na dovolený, tak ale jsem tam byla s přítelem a vlastně jsem tohle nikdy nezažila, takže taky jenom to mám v hlavě, že někdy nějaká letní láska, takhle, že to někdo prožil.
0: Já jsem nemusel jít ani na dovolenou, abych prožil letní lásku a Cerekvice nad Loučnou, to je u Vysokého Mýta, letní láska. Simona. Já celkem často přes Mýto jezdím i kolem Cerekvice, já si tak si vždycky tak jako vzpomenu.
2: Popiš nám, jak vypadala ta Simona. A buď konkrétní.
0: Byla takhle, byla hezká. Ale to už je, ježiš, to už je let. To je třeba 15 let zpátky. 12, 10, 7.
1: To je jedno. Nicméně, co se taky často děje, je to, že se někdo zakouká do, jak se jim říká, animátoři na těch dovolených.
2: No jasně, nebo plavčíci.
1: No nebo.
0: No jo. Ty, se bavíš o těch animátorech, tak to se mi připomněla jedna známá, už jsme se teda dlouho neviděli, tak přesně takhle byla v Egyptě, zamilovala se tam do animátora, měla s ním dítě a on ten Egypťan nějak to jako celý jako lívnul, opustil, a není, jo. Ale má teda krásnou holčičku, jo, taková kudrnatá, taková trošku opálená, fakt jako hezká, jo. Takže věřím, že se to děje, vy máte nějakou zkušenost takovou, nebo jako ne vy konkrétně, ale...
1: Já mám tady týpka v Egyptě.
0: Nemáš Davide nějaký děti v Egyptě?
2: Snad ne, takhle, snad ne.
1: Já taky ne, ale znám taky takový slečny, který si vlastně namrkli přesně v Egyptě. Já taky ne, ale znám taky takový slečny, který si vlastně namrkli přesně v Egyptě, animátora a...

0: máš, jo?
1: Pojďte nám rád vědět vy, jestli jste zažili někdy nějakou letní lásku, ať už třeba v Egyptě, nebo prostě normálně, jo? Takový...
2: Normálně.
1: Takový nějaký vzplanutí, jestli jste se někdy fakt třeba i blbě zamilovali a kolik platíte na alimentech, to nás zajímá.
0: A jak jste to pak vyřešili, pokud jste to chtěli opustit, že jo, po vystřízlivění?
1: Tak, nějaký. WhatsApp znáte, 777-937-777, tady nám můžete nahrát hlasovku, anebo poslat zprávu. My k vám posíláme další hity, Ray Dalton, Blood Runner.

0: Alan Bach, Overdrive, Hit Radio, 7:15. Tak co ty vaše letní lásky? Ptali jsme se, jestli jste někdy zažili nějaké letní vzplanutí, jestli jste se třeba někdy zamilovali úplně blbě a jestli vám to třeba vydrželo.
1: Napsala Radka, hezké ráno, jedno úsměvné splanutí lásky, i když ne letní. Do mateřské školy před lety chodili amatérští herci udělat mikulášskou nadílku a v uvozovkách náš Mikuláš se zamiloval do čertice a přivedl ji do jiného stavu. Další osudy téhle lásky neznám, ale snad se jim narodili jen samí andílci.
0: No jo, já si pamatuju, vždycky chodil čert k nám do školy, já jsem se ho bál, měl ten strašně dlouhý ocas, jo. Takže chápu, no.
2: Jak to s tím souvisí?
0: To ne, takže jsou prostě divoký ti čerti prostě, jo, to je hnedka. Takhle. Taky tady máme další zprávu od Ivči. Ahoj, před 21 lety jel takhle na dovolenou Spartou do Polska, teď již můj manžel. Náhodou si udělali přestávku na koupališti v Šumperku, no a za půl roku jsem se přestěhovala 300 km za ním. Někdy to prostě klapne.
1: To je hezký.
0: Taková zastávka v Šumperku a je to.
1: Verča, ahoj Parto, zažila jsem dvě letní lásky v jednom létě. A největší trapas byl, když jsem si pak spletla jejich jména. Radim a Adam. Nakonec jsem to ukončila s oběma, neb to nemělo budoucnost a bylo to jen chvilkové popláznění na vesnických zábavách.
0: No tak, kdo zažil někdy vesnickou zábavu, tak to se ti splete ty jména, no. To najednou nevíš, s kým seš v tom lese, jako nevíš, jestli to je Ondra nebo Petr, že jo, Markéta nebo Ivana.
1: Vestaj, vesnické tajemství.
0: Vždycky to neznám. Vestaj.
1: No, když se ti pak narodí někde, o kom nevíš, no.
0: Tak to je velký vestaj. Taky tady máme hlasovku od Ivči, už to hledám, už to pouštím.
3: Krásné ráno, rádio. Tak já teda mám zkušenost. My jsme byli s mýma rodičema, bylo mi 15, na mojí jako poslední dovolený s nima. Byli jsme v Chorvatsku a byla tam velká parta Italů, Italek. No prostě celkově hráli jsme volejbal a fakt jsme ho hráli denně, snad celý den prostě a sešla se nás tam fakt super parta. No a s tím jedním Italem jsme se dali do řeči a úplně prostě úžasný, nádherný, fakt prostě ta krásná letní láska. A oba dva jsme plakali, když jsme jeli domů, bylo to fakt krásný, takový nevinný, oťukaný prostě, že jo, nic tam nebylo. Ale přesto jsme se tak do sebe zamilovali, že jsme si fakt psali ještě minimálně půl roku, rok vlastně jsme si psali. Samozřejmě tím, že jsem byla mladá, naši mi nikam nechtěli pustit, takže jako pozvání do Monzy na formule bohužel neklaplo. A vlastně pak jsme si přestali psát, nějak to vlastně vyšumělo, ale bylo to krásné. Vzpomínám na to do dneška a je to hezké. Mějte se krásně.
1: To jsem chtěla říct, že vidět, že v Ivče to zůstalo, že opravdu na to vzpomíná ráda, zní to tak.
0: Mě by mrzelo teda, že jsem se nedostal na té formule, když už jsem to měl tak rozehraný teda s Italem. Mě zajímalo, jak se dáš s Italem do řeči? Vypadá to nějak...
1: Michal tady gestikuluje klasický
0: takhle,
1: italský.
0: Takhle, škoda, že to nemůžete vidět, jo, ale asi víte jak. No, když jsme u těch letních lásek... A bychom si mohli jednu letní lásku zahrát, máme to tady zhudebněný od Miraj, Summer Love. Tak kdo jste to někdy zažil, děkujeme vám za zprávy, a kdo jste to zažil a úplně jste se k tomu nechtěl veřejně přiznat, tak i tohle je pro vás. Miraj, Summer Love, Hit Radio, 7:18, hezké ráno.

0: Summer Love, tohle jsou Mirai, tohle je Hit Radio v 7 hodin 20 minut. Už za malou chvíli budete soutěžit o komplexní péči pro podporu růstu vlasů a taky unisex parfém. O tom bude rychlá pětka, tak rozhodně nechoďte daleko od rádia. No a co vás zabaví z muziky, bude tohle, to je Shakira. A taky přehodíme aktuální dopravu, ať víte, kde to v úterý ráno stojí.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
8: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
9: 10 za měsíc?
8: Spíš 12.
9: 12? Vážně, Zuzko?
8: 7378.
9: Za toho velkýho Enyaqa?
8: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
9: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
8: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
10: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Došetřuje se nehoda na Česko-Lipsku u Kvítkova. Osobní auto tam srazilo divočáka. A pozor si dávejte taky v Chomutově, kde je v ulici 28. října na silnici rozlitý olej.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: tohle je velký léto. Shakira, Whenever, Wherever na Hitrádiu v 7.28. My jsme Michal, Jasmina, David a David pro nás má jeho jošťákoviny.
1: Jošťárny.
0: Jošťárny.
2: Ranní update.
3: Generace Z mění vztah k alkoholu, mladí lidé po celém světě pijí méně než jejich rodiče a stále častěji volí nealkoholické nápoje nebo úplnou abstinenci. Tento trend už dopadá i na výrobce alkoholu, jejichž hodnota v posledních letech výrazně klesla. Obezita ve středním věku může zvýšit riziko demence. Nová studie ukazuje, že je u takových lidí riziko vzniku vaskulární demence o 60% vyšší. Podle odborníků je proto důležité hlídat si nejen hmotnost, ale také krevní tlak, který hraje při rozvoji onemocnění zásadní roli. Chorvatská letoviska bojují proti rezervování míst na plážích. Ručníky, lehátka i další věci ponechané přes noc na veřejných plážích nechávají města odvážet. Chtějí tak zabránit tomu, aby si lidé blokovali nejlepší místa ještě před příchodem ostatních návštěvníků.
0: Tak hold, all inclusive je all inclusive.
3: No je to takový zajímavý, že vlastně dovolená, která by měla být takovým obdobím klidu, vrát stejně evokuje potřebu jako soutěžit o to nejlepší místo.
1: Mě to vždycky vytáčí a mám radost, když jsem na hotelu, kde to je výslovně jako zakázaný, napsaný a opravdu, když to někdo udělá, tak ty ručníky vemou. To se nám stalo teďka. Ne, že bychom my je tam dávali, ale nějaký ty lidi z hotelu a měla jsem radost, že to takhle bojkotujou.
0: Takže ty to neděláš, David by si přestal.
3: Já bych si klidně přestal.
0: No, mi to jasný, no.
3: Co ty?
0: To je jedno. Pojďme soutěžit. Každý den soutěžíte o Herbooster Herbarium o Thomas Arsov, komplexní péče pro podporu růstu vlasů a jejich dlouhodobou kondici.
1: A k tomu taky unisex parfém sluní santalového dřeva, fialky a růže.
0: Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.33, pojďme soutěžit, dneska ráno. Rychlá pětka.
1: Celý tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Tomáš Arsov, taky unisex parfém s vůní santalového dřeva, fialky a kůže.
0: No a připomínáme, že Tomáš Arsov je jeden z nejznámějších českých kadeřníků, který z obyčejného stříhání vybudoval vlastní kosmetickou značku a dneska radí tisícům lidí, jak mít zdravější vlasy. No a o tohle všechno si zasoutěží Renča. Renčo, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
1: Ahoj.
0: Jak je v Krumlově? Jaké tam máte počasí? Tak je takový vedro.
2: Nádherně, dneska bude asi vedro.
0: asi velký vedro. A jsi na to nějak připravená? Máš nějaký trik, jak se tomu jako úplně, jak se prostě neupíct?
2: No, budu v práci pod klimatizací, asi tak nějak, no. To je můj trik.
0: Šťastná to žena, šťastná. A možná budeš šťastnější, když zodpovíš 5 otázek, tak pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jaké pohoří leží na severu České republiky a je v něm Sněžka?
2: Krkonoše?
1: Ano. Mm-hmm.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se jmenuje oblíbená kostkovaná hra s černými a bílými poli?
2: Člověče, nezlob se. Šachy.
0: Jo. Bomba.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se jmenuje přípravek, který se používá po šampónu pro snadnější rozčesávání vlasů?
2: Kondicionér.
1: Jo.
0: Máš pravdu.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Renčo, jak se jmenuje pták, který budí ráno svým kokrháním?
2: Kohout.
0: Ano.
1: No a poslední otázka. Co vyrábějí včely z nektarů květů?
2: Medíček.
1: Medíček.
0: A medíček. Poslední otázka, která tě dovedla k výhře, vyhráváš produkty Tomáš Arsov. Ty jsi mimochodem napsala, Renčo, chci soutěžit no. o Tomáše a svěží kudrlinky. Tak takhle, jako sám Tomáš, ten teda není součástí balení, ale produkty Tomáš Arsov, ty jsou tvoje, moc gratulujeme.
2: Děkuji moc krát.
1: Gratulujeme.
2: Tak to vám krásný horký den.
0: Děkujeme, ty to zvládni v práci a určitě se někdy ozvy, budeme se těšit. Měj se, Renčo, ahoj.
2: Děkuji, ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Ještě mě to nepřešlo. Jak to máte vy s tímhle songem? Miluju Eva Farna, Miraj, vzpomenej si Hit Radio v 7.39.
1: Pokud máte pocit, že už vás lidská hloupost nemůže ničím překvapit, tak za chvíli vám povíme o pánovi, který vypustil roj včel přímo na čerpací stanici.
0: Naprosto famózní příběh, pokud jste to neslyšeli, tak si na to rozhodně počkejte. No a jak to vypadá na cestách, jak to vypadá na silnicích, tak to poradíme. Za malý moment aktuální doprava, no a taky samozřejmě další skvělý hity. Damiano David, Born with a Broken Heart, taky Taylor Swift. Počkejte na to.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical.
11: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!

0: i fascinující zvířecí čísla.
1: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
0: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
1: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
0: www.cirkushumberto.com.

0: nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na Liberecku v Raspenavě, omezení tam čeká ve Uchýkově ulici. A pracuje se taky v Ústí nad Labem, kde se zdržíte v Pražské ulici. Je tam dočasně zúžená vozovka.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: je Taylor. Tohle je Hit Radio v 7.51. Nejlepší historky píše sám život. Máme tu naprosto legendární příběh, který nevymyslíte a který se stal na benzínce v Jablonci nad Nisou. Možná jste o tom slyšeli, pokud ne, tak vás to určitě pobaví. Muž na pumpy vypustil roj včel, protože chtěl vědět, jestli se sami vrátí domů. A to mi přijde úplně skvělý, jo. Doslova se tady píše, muž nejprve zaparkoval před vchodem do prodejny, koupil si kávu a chvíli ji popíjel, pak se obrátil na zaměstnance pumpy stojícího venku. Já vám tady vypustím svoje včely, jo? Mě zajímá jenom, jestli se sami vrátí domů, sdělil překvapenému pracovníkovi.
1: Proč to dělá na benzínce a ne někde na louce?
0: No, nevím, někoho mě se ptej, jo, ale co se jí píše, že tak celý děj mohli strážníci sledovat z kamerových záznamů na benzínové čerpací stanici. A já se ptám, záznam kde? Protože nevím teda jak vy, ale já to potřebuji vidět. Jestli mě slyší někdo, kdo to má na starosti a ten záznam má, prosím vás, nahrajte to někam na internet, protože tenhle záznam z legendární akce teda potřebujeme vidět, jo. Nicméně, jak slíbil, udělal, otevřel kufr, vyletěl z něj velký roj, muž nasedl do auta a odjel. A teďka co se stalo? Část roje odletěla pryč, ale část vyletěla rovnou do prodejny mezi zákazníky.
1: Takže ale to proč to dělal? No, aby se vrátili domů, nevrátili teda.
0: No, já nevím, no uletěly mu včely, jo. Nicméně, co jsem našel na internetu, tak každá včela ví přesně na centimetr, kam má doletět zpátky a okruh letu má maximálně 5 kilometrů, jo. Já se teda přiznám, se jednou jsem na sosený domů netrefil, ale to je jiný příběh, jo. Takže tady nad tím příběhem visí obrovský otazník, jo. A vrátili se teda?

0: Liganí šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
4: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
3: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
4: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
3: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
4: www.cirkushumberto.com.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi nakupují na internetu častěji než dřív. Za jeden nákup ale většinou utratí stejně jako v minulých letech, nejčastěji mezi 500 korunami a 2000. Novým trendem je rozložení větších nákupů do několika splátek. Podle průzkumu nakupuje online už 95% Čechů. Nejčastěji si objednávají zboží dvakrát až třikrát měsíčně. Odborníci očekávají, že obliba online nakupování bude dál růst. Ve Spojených státech zemřeli první dva lidé na cyklosporózu. Střevní onemocnění způsobené parazitem se nejvíce šíří ve státě Michigan, kde evidují přes 11 000 případů. Úřady nákazu spojují hlavně s ledovým salátem podávaným v restauracích Taco Bell. V celých Spojených státech už lékaři potvrdili více než 18,5 tisíce případů. Rekordní sucho začíná citelně dopadat na evropskou ekonomiku. Nízké hladiny řek omezují lodní dopravu, komplikují přepravu zboží a snižují výrobu elektřiny. Problémy mají také zemědělci, kteří po Dunaji obtížně převáží letošní úrodu. Podle odborníků budou muset evropské státy kvůli častějším obdobím sucha přizpůsobit dopravu i energetiku novým klimatickým podmínkám. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Elektromobily jsou v Ústeckém kraji na vzestupu. Rostoucí počet elektromobilů na silnicích se promítá i do vyššího používání dobíjecích stanic v Ústeckém kraji. Řidiči během prvního pololetí odebrali meziročně o 57% více elektřiny. Největší vytížení bylo zaznamenáno u obchodního centra Olympia v Teplicích, kde zákazníci dobíjejí během nákupů. Ústecký kraj patří mezi regiony s nejvyšším meziročním růstem odběrů. Na severu Čech bude dnes jasno až polojasno. Během dne se nám zatáhne a odpoledne se můžou vyskytnout i přehánky. Teploty 35 až 38 stupňů.
9: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Stále jste tady? No tak hezké ráno.
11: Hezký úterý.
2: Snídaně šampionů.
10: Vstupujeme do poslední třetiny úterní snídaně, takhle jsem to chtěl říct. A lidi, nevím, jestli jste to slyšeli, ale příští týden nebude fungovat gravitace. Vypne se. Normálně vesmír. Hotovo, slyšeli jste o tom?
11: Ne.
10: No tak počkejte, za chvilku to probereme. David Guetta, Cedric Gervais a Chris Willis. Hezké ráno.
2: Hit Radio North Music.

0: 6 minut po 8, Hit Rádio Fuších, dobré ráno a už si pište do kalendářů. Příští středu, 12. srpna ve 14 hodin 15 minut, se radši něčeho držte, protože na 7 sekund vypadne gravitace. Takhle, pravděpodobně ne, ale internetem se šíří zpráva, že právě vypadne gravitace a všechno bude lítat vzduchem, jo? A ve facebookové události, což je trochu strašidelný, je 50 tisíc lidí a já si říkám, mě by zajímalo, kolik lidí z těch 50 tisíc tomu fakt věří, že teda vypadne gravitace.
1: Ono to jde totiž takhle, no. A je vypnuto prostě.
0: No přesně, gravitace. No, přesně, ale přijde, bude příští středa, čtvrt na tři a najednou. Prostě.
1: Nic, počkej, nada.
0: Pět, šest a dobrý. Tak, a gravitace funguje. Co zpátky nohama na zemi. Tak já nevím, no mně to přijde, že to je asi něco jako ten tvůj sraz fanoušku škrabání brambor na Pražském hradě, co jsme tady řešili
2: jak
0: minulý týden.
2: Nakonec se za ní nechlubila.
0: A bylo to teda, ne?
1: Co já vím. Nicméně, opravdu jsou lidi, kteří tomu věří a mě zajímá, jestli vy nebo někdo, koho znáte, jste někdy věřili nějakým konspiračním teoriím, protože já znám člověka, který jako fakt hodně, hodně věří na mimozemšťany, což oni jakoby někdy můžou být, ale on má jednu specifickou představu a fakt je z toho jako úplně mimo, on se z toho fakt úplně pomát a řeší to dennodenně, což už je ten horší případ potom.
0: Tak já nevím, jestli můžu mluvit tady za Davida, tak rozhodně věříme, že Země placatá teda. Tam bych asi začal. Chemtrails, jasně. To, co vidíš na obloze, to, co je za letadlama, tak to nás normálně kropí.
1: Čipy máme.
0: Čipy. No jasně. Ježíš, od covidu, ne? Jak jsme se očkovali. Byl gátest, to všechno sleduje. Jsme očipovaní. No nevím, já teda ničemu nevěřím, ale měli jsme souseda, který si myslel, že nás kropí ty chemtrails, no. Tak jako to nevysvětlíš, no. Ale dobře, takhle, hele, každý ať má svůj názor, jo. Já teda nevěřím asi žádný konspirační teorii. Co vy dva?
2: Taky ne.
1: Taky ne.
0: No ale určitě mezi váma někdo je, kdo třeba, ale ani nejde o konspirační teorie, ale spíš čemu jsme věřili, když jsme byli třeba malí, jo, protože člověk, když je malý, tak mu rodiče něco nakukají a on se to nese a pak třeba ve 30 zjistili, když jsme byli třeba malí, jo, protože člověk, když je malý, tak mu rodiče něco nakukají a on se to nese a pak třeba ve 30 zjistí, že mu tak trochu kecali, jo, a když to myslí,

0: tohle je Hit Radio, taky Linkin Park. Je přesně 8:45 a my vám přejeme krásné ránko. Probíráme tady konspirační teorie. Protože příští týden má na 7 sekund vypadnout gravitace na celé Zemi. Přesně ve 3:15 12. srpna. Myslíme si, že to asi tak nebude, ale někdo tomu věří.
1: Ptali jsme se, jakým konspiračním teoriím nebo obecně věcem i třeba v dětství, co vám řekli rodiče, věříte vy nebo jste věřili, tak pojďme na vaše hlasovky.
0: Třeba od Honzy.
2: Zavíčko, dobré ráno, tak já jsem jako věřil, že se něco stane, ne, že bude vyložený konec světa, ale věřil jsem, že se něco stane v ten rok 2012. To bylo hodně takový jako zmiňovaný, to bylo, tomu věřilo taky hodně lidí, si myslím. No, tak prostě jsem se toho chytil a věřil jsem tomu, no a tak byl jsem hodně mladý, no.
0: Já s tím souhlasím. Nevím jak vy, já jsem tomu věřil taky.
3: Jsme dokonce byli v kině.
0: To byl film,
3: nějakým filmu,
0: to byl film a myslím si, že byl strašně dlouhý. A nic se nestalo, přežili jsme to, bohužel.
1: Mně bylo 13 tu dobu, takže jsem to moc jako neřešila, ale film jsem viděla a to bylo dobrý, no.
0: Taky tady máme hlasovku od Ivči.
4: Krásné rádio znova. Tady Ivča. No, u nás na Klatovsku, tak vlastně my máme nádherný výhled na Šumavu. A nejenom naší českou, ale i bavorskou a máme tam Hohenbock. To jsou ty dvě věže, určitě to znáte. A já, když jsem byla malá, tak jsem strašně dlouho věřila tomu, že to je holčička s chlapečkem a jako obří. Jsou to dva obři a je to holka s chlapečkem a jdou prostě někam. Takže tomu jsem věřila strašně dlouho. Až potom samozřejmě už jsem byla starší a starší, tak jsem pak jako zjistila, že jsou to pouze věže. Ale tím chci říct, že ta dětská představivost je nádherná. Tak mějte krásný den.
0: To je pravda, s tím taky souhlasím. Taky tady mám hlasovku od Radka.
5: Dobré ráno, přátelé. Tak jako malý kluk jsem věřil všemu. Asi jako každý dítě. A hrozně rád bych u toho zůstal, protože to byla nádherná doba. Když jsem věřil, že je Ježíšek, že je čert a Mikuláš.
0: Ten je.
5: Prostě je ten pohádkový svět. Bylo by to krásný. Ale teď přitvrdíme. Já jsem měl kolegu jednou zaměstnání a to byl chronický lhář. Olala, ale chronický lhář,
0: Davide.
5: Že vlastně on tomu už i sám měřil. On totiž nám vyprávěl tehdy. Ale já jsem byl taká na vojně, víš, ale já jsem normálně potřeboval mít rychlej přesun a měl jsem 815, jo. Hele, normálně, já jsem stopnul stíhačku, jo. Normálně jsem jí zaháknul, odletěl jsem s ní, nechal jsem se vysadit někde na nějakou, já nevím, kam to letěl, k Olomoucku, prostě a tam jsem měl zrychlený přesun a stihl jsem to, dostal jsem vyznamenání, no. Ale skutečně tenhle ten člověk do nás hustil neskuteční historky za celou dobu, co jsme s ním pracovali. No, i takový jsou. Tak krásný den, přátelé, všem.
0: To bylo normálně, jak kdybych si pustil, v čem to bylo, Pupendo, ne? Paraganská padina, ne?
3: Počkej, brácha, ty chceš říct, že kecám.
0: Ale to má odpružíš, jo, ale pozor, to musí být střední levina, jo.
1: Ještě tu máme zprávu od Davida z Brna. Dobré ránko, já pořád trošku věřím na Lochnesku, i když je mi jasný, že není, ale i tak.
0: Tak to pozor, to se budu hádat teda, Lochneska, to teda je, to mi nevyvrátíte. Tak děkujeme za vaše zprávy, no a jediný, co chci, abyste si užili tenhle song. Jelen, jediný, co chci. 8:18, Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte, ať už nás máte doma, v práci, anebo s sebou v autě na cestách. Tak jak to vypadá na silnicích, to řekneme za malou chvíli, bude doprava. A taky samozřejmě další skvělý hity, tohle by vás mohlo bavit. Hozier Too Sweet, taky novinka Beberexa, Faithless, New Religion, a to všechno za chvíli tady na Hit Radio. Tak dobré ránko, šampioni.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
2: Letní kino Klášterec nad Ohří.
3: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
5: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
6: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Purkártová. Nehodu máme teď hlášenou na hlavním tahu z Chomutova do Karlových Varů. Stala se v úrovni Stráže nad Ohří, kde havarovalo osobní auto. Kvůli vyšetřování se chvilku zdržíte.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Not Music.

0: nejnovější veverech sa Faithless New Religion na Hit Radio v 8.31, krásné ráno. A tohle bude velké vaření z vody,
1: protože... Velká premiéra.
0: Velká premiéra. Vevede, to by se to stalo za dlouho poprvé tady vlastně.
1: Poprvé po 5 letech se mi vybil noťas.
0: Ano.
1: Takže prostě nebude ranní update.
0: No, počkej, jak nebude ranní update? Já to tady mám v programu, takže ranní update bude, no. Takže zkusme to, jo.
2: Ranní update.
0: Tak nespomenej si, co tam bylo za zprávy,
1: než se to vypadlo. Marek Ztracený bude mít koncert na Letné a počasí bude v pohodě.
0: Tak, pojďme na druhou zprávu.
1: Druhá zpráva byla o tom, že film Spider-Man překonal historické tabulky, za první víkend vydělal asi 360 milionů dolarů. No a
0: třetí zpráva, počkej, já ti pomůžu, já jsem někde čet, že na Moravě by snad měl padnout rekord 40 stupňů dneska.
1: No, tak
0: no,
1: jo.
0: No, tak máme vyřešeno, no. Vyřešeno, já si tady myslím, že kecáš, že to jsi mohl mě říct, že potřebuješ odejít dřív, a ne tady říkáš, že máš...
1: Tak to by tady neseděl.
0: Takže zítra, jo, ranní update.
1: Zítra bude.
0: Tak jo, čau.

0: Tohle je Hit Radio a Celibát. Nic pro Erose Ramazzottiho. 8:39, hezké ráno.
1: Ano, existují lidi, kteří nezvládnou sedět s bejvalkama, bejvalýma ani u jednoho stolu. A pak je tady Eros Ramazzotti, italský zpěvák, který si vzal na dovču dvě svý bejvalý ženy a podle fotek si to jako očividně užívají.
0: Jo, počkej, mě úplně uteklo, oni to byly obě bejvalky teda.
1: Ano,
0: ex,
1: ano.
0: Ex ženy. Tak vlastně, když se na tím jako zamyslíš, jo, tak už na základce se učí, že pravidlo minus a minus dává plus. Vlastně, jakoby.
1: Já si říkám, že buď prostě čas zahojil všechny rány, anebo to dělá to all inclusive, a to, že je to teda italský zpěvák.
0: No, Eros to má teda hodně all inclusive, no. A mě by zajímalo, co vy, brali byste takovou dovču s dvěma vašima ex? Jenom si to představte, zkuste si to představit takhle v hlavě, jaký by to bylo, kdybyste vzali ty dva vaše ex, jakýkoliv. Počkej. Cítíš to, vidíš to tam? Je, Mám nějakou vizi, ale asi by to úplně dobrý nebylo, no.
1: Jsou věci, které je lepší si nepředstavovat možná.
0: Tak, Eros to vzal hodně na Erose. Charlie XCX, Boom Clap, za chvíli další muzika, taky Disturbed, The Sound of Silence. Hezké ránko.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
5: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.

0: 8.50 máte v uších Hitrádio a to nám dělá velkou radost. Disturbed the Sound of Silence. Pojďte se přiznat, pokud odjíždíte na dovolenou, třeba v pátek, tak kolik dní předem už v práci prostě vypínáte, neděláte nic? Den, dva, tři dny? Jo. Průzkumy totiž potvrdili, co my v praxi už dávno děláme, 2/3 zaměstnanců přiznali, že 48 hodin před dovolenou už v práci vůbec nic nedělají a má to i vlastní název dovolenková paralýza, takže 2 dny před dovčou, před odletem odjezdem na dovču, děláme úplný nic.
1: Já teda tohle to potvrzuju, jen si jako nemyslím, že to je 48 hodin, ale klidně týden v mém případě, jo. Já už prostě vypínám hlavu a už se vždycky tak těším, že mi nejde nic jiného než těšit se.
0: No jasně, já to mám stejně, já si myslím, nevím, koho se ptali, protože mně 48 hodin přijde teda málo, 2 dny, jo. Ale víš, co je nejhorší, na tom se shodneme asi všichni, kdo jsme se tady potkali, že nejhorší je a nejtěžší je předstírat práci. To je prostě nejtěžší.
1: Máš tím nějakou zkušenost, jo?
0: No tak, taky jsem jenom člověk, že? Tak prostě občas se stane, no, tak takhle, hele, kdo to nikdy neudělal, hoď kamenem, no. Já si myslím prostě, že tady z toho průzkumu, co teda tady vyšlo, že poslední 2 dny před dovolenou by měly být neplacený vlno, ušetřilo by se za elektriku
1: no
0: a nikdo by nikomu nemusel kecat.
1: No,
0: vyřešeno, vyřešeno. Dej to nějak domluvit ještě u vás v práci. Zkusíme to u šéfa tady.
1: Já už běžím.
0: To zase neprojde, no. Tak nic, no.

0: Za 4 minuty 9 hodin a to je čas se rozloučit. Úterní snídaní šampionů je na konci, tohle je Pink, posloucháte Hit Radio. No a teď už vám jenom popřejeme, asi jak zvládnete ten dnešek a to horký počasí.
1: Děkujem, že jste byli s náma, snad jste probraný a připravený vyrazit vstříc tomuhle tomu dní.
0: Pokud vám to nestačilo, tak samozřejmě písničky. Máme pro vás nachystaný i po 9. Rihanna, Calvin Harris, Coldplay, taky Michael Andrews, je tam toho spoustu, na co se máte těšit a my se na vás budeme těšit zítra.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťa. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Zítra ve středu ráno v 6 hodin.
1: Tak zítra, ahoj.
0: Mějte se, ahoj, čau, čau.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dobrá zpráva je, že tady teď nemáme nahlášenou žádnou bouračku. Dejte si ale pozor na trase z Lovosic na Teplice za Bílinkou. Budou na hranici probíhat práce údržby. A ještě v Ústí nad Labem v Lužické ulici probíhají stavební práce. Silnice je uzavřená. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
5: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
4: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
5: Ty máš elektromobil?
4: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
5: Sousede, kde přesně?
6: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
8: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Odpoledne skončí lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Strany, hnutí, jejich koalice či nezávislí kandidáti musí nominaci dodat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději v 16 hodin. Převod vozidla na nového majitele bude jednodušší. Můžete ho provést online, kupující pak celý proces dokončí na úřadě za vás. Veškeré kroky můžete sledovat na portálu dopravy, jak říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
11: Doporučujeme každému prodávajícímu, aby po uzavření prodeje vozidla aktivně sledoval stav převodu na portálu dopravy, ověřil si, že již není u vozidla veden jako vlastník nebo provozovatel a v případě neprovedeného převodu situaci bezodkladně řešil.
3: Vyhnete se tak problémům s výzvami k úhradě pokud za přestupky nebo parkování. Prodej historického nádraží na Moldavě šetří policie. Moldava nádraží prodala téměř za 1,7 milionu korun, přitom před 10 lety za objekt zaplatila více, a to 3,2 milionu. Původní představy obce byly, že celou budovu nechá zrekonstruovat, ale z plánů nakonec sešlo. Okolnostmi obchodu se kvůli nízké ceně aktuálně zabývají tepličtí kriminalisté. Případ je v fázi prověřování a policie zatím nikoho neobvinila. No a fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 20 hodin Lyon, který ještě nikdy neporazili. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezony francouzské ligy nastupuje taky Pavel Schulz.
2: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: Na severu Čech bude dnes skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer očekáváme přechodně více oblačnosti, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, teploty 36 až 39 stupňů Celsia. 39 až.
10: se spletne, to je z Afriky počasí, ne?
3: Takový bude tropický počasí a teď už nám přijel strop zase Dan.
10: Jo, jsem tady, slovo. No. Slyšíš to, že jsem tady, jsem přijel.
3: Já to slyším, já tě i vidím.
10: Posluchači taky slyší, tak Roberte, rozjedeme to.
3: Rozjeď to.
10: Dneska bude vařící vysílání přímo.
3: No, tak... Ty budeš vařit?
10: Slunce vaří.
12: Hit Radio Nord Music.
10: Krásný dopoledne v úterý všem, pře Dan Rakacký, ano, jsem zpět. Takhle, bylo to jenom jednodenní školení, budu o tom mluvit, ale co je zásadní, že už za 3 dny se koná velký koncert Makra Stracenýho v Praze na Letný a vy se tam budete moct dostat zadarmo díky Hit Radio Nord Music a i o tom bude dneska řeč, tak zůstaňte s námi a tady už je první rozjezd a první hit Rihanna, Calvin Harris, We Found Love.

Michel Andrew na Hit Radio Nord Music, jeho bláznivý svět. Je to pravda, svět je trošku bláznivý. S vámi Hit Radio Nord Music 9.12 a protože jsem tady včera nebyl, tak jsem o to nemohl mluvit, ale já jsem byl o víkendu na výletě, přátelé.

0: přidá.
1: Ano, tak jste pochopili, že jsem byl v českém ráji. Odjel jsem na víkend do českého ráje, chtěl jsem se ocitnout aspoň na chviličku v ráji. Konkrétně jsem se usídlil v kempu Jinolice, velice krásný kemp, a cesta do českého ráje fakt příjemná je, to jsem v pátek je odpoledne, i když jako byl jsem tam provoz, tak i tak to bylo dobrý, ale proč o tom mluvím? No, za prvé, tip pro vás, kam se třeba vydat, protože stále ještě jsou dovolené prázdniny a rozhodně český ráj stojí za toho navštívit, pokud jste nebyli. A taky, abych odradil to, jak nebalit na výlet, protože já jsem se zase nachytal samozřejmě. A taky jsem byl na troskách, ale k tomu se všem dostanu, pojďme teď k tomu balení. Tak pokud se chystáte na výlet, tak si neberte příklad ze mě, protože já jsem to balil z hlavy. Prostě měl jsem tašku, vemu to, nabíječku, pak musím vzít jasně tamhle cetílka na stán, karimatky, stán a tak dále. A ještě jsem si říkal o tom, co mi chybí, manikúra. Taková ta malá, kdyby náhodou jste měli záděru nebo potřebujete ustřihnout nehet a tak, víte, je to nepříjemný, tak i to jsem vzal, zabalil a odjel jsem. A teďkon v půli cesty, asi někde před Prahou, jsem si říkal, vzal jsem si já vůbec věci na sebe? Trička, kraťasy, tak zastavím na odpočívadle, jdu se podívat do té tašky, no samozřejmě, že ne, neměl jsem to, takže ještě v Mladý Boleslavi jsem musel zastavit u nákupního centra a nakoupit si věci na sebe, abych měl čem chodit. Tak jenom po naučení, a jako asi to děláte, že jo, nedělám to jenom já, ale kdyby náhodou někdo takový byl, tak je dobrý udělat si seznam a hezky si to odškrtnout, ať máte všechno a na nic nezapomenete. To je jeden point tohoto

postupu, takže prostě plánovat to a ne dopadnout tak, že přijedete na dovolenou a nemáte nic na sebe. No a další je návštěva trosek. Trosky znáte asi taky. Já tam v životě nebyl, poprvé jsem tam byl a moc se mi to líbilo. Je teda pravda, že musíte hodně do kopce, ale jinak pak je tam parádní výhled, je to super. Jinak chci říct jednu věc, jako pokud pojedete na ty trosky tady v těch vedrech, co jsou, a já tam takhle šel, protože jsem šel v sobotu, tak pak dopadnete jako trosky. Ne, vážně, bylo to hrozně náročný, ale doporučuji. Český ráj je fakt ráj.

0: parádně to rozčísla Avril Lavigne na hitrádu North Music. What the hell? Peklo bude dneska. Alespoň se zde teplo týče na severu Čech. Máme atakovat 39 stupňů Celsia a možná to vypadá i, že by dneska mohl padnout zase nějaký ten teplotní rekord. A jak už jsem zmínil, včera jsem tady nebyl, možná to mohlo vypadat, že jsem měl dovolenou, nebo jsem si někde plákal, užíval, ale nebylo to tak, protože se člověk musí neustále vzdělávat, učit se nové věci, tak jsem byl na školení, abych uměl nějaký novinky, co se týče výpočetní techniky, vlastně tady, kterou potřebuju tady v hitrádu Not Music, takže jsem se neválil z šunky, prostě jsem se, jak to říkal v básnicích Mareček, je to důležitý, se učit, tak jsem se učil.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
3: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
2: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
3: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte na Lamy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
2: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
3: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

DJO na Hit Radio Nord Music. Krásný dopoledne v úterý 4. srpna předan. Vlastně poprvé v rádiu říkám srpen, jelikož minulý týden ještě byl červenec a já tady v srpnu ještě nebyl. Už je srpen, přátelé. Ano, je to tak a právě v srpnu taky proběhne největší koncert českého interpreta v Čechách. Bude to v Praze na Letný, vy to víte, Marek Ztracený. Před malou chvílí tady hrála pecka Originál a tam zaznělo, že do tohohle toho velkého koncertu zbývají pouze už jenom 3 dny. Ano, bude to v pátek. A teď velká zpráva pro vás. Vy třeba už máte lístek, tak už nemusíte ani poslouchat, ale vy, co nemáte lístek, tak vám nabízíme možnost být u toho zadarmo, zúčastnit se tyhle akce zcela gratis, protože my tady na Hit Radio Nord Music ještě lístky máme, přátelé. A na poslední chvíli je někdo z vás dostane, ale nebude to jednoduchý, protože ty lístky si budete muset najít už zítra během dne. Lístky na páteční koncert Marka Ztraceného ukryjeme někde na severu Čech. Samozřejmě vám zítra dáme nápovědy a na vás bude si ty lístky najít. A pokud je najdete, tak zažijete něco, co jste ještě v životě nezažili. Mega koncert na Letenské pláni a Marka Ztraceného. Viděl jsem nějaký ukázky, Marek se na to hodně těší, pořád ukazuje ty vizualizace, jak by to mělo vypadat, ohňostroje, obrovská stage, velký letky, to jsou ty plochy, na kterých se ukazuje obraz, to ale znáte. No vypadá to strašně obrovsky a vypadá to, ne že to vypadá, ono to bude obrovský a bude to fakt koncert, který se zapíše do historie české populární muziky. A jak už jsem říkal, vy tam díky nám, díky Hit Radio Nord Music, budete moct být zdarma, proto doporučuji pečlivě zítra poslouchat Hit Radio Nord Music. Už dopoledne vám naznačím, kde by to asi mohlo být, protože někde na severu Čech ukryjeme lístky a na vás bude si je najít. A myslím si, že to asi bude taková bojovka pro vás, ale že to dáte a těším se na to, až zítra poznáme ty z vás, který se na koncert Marka Ztraceného dostanou zadáčo. Takže zítra pozorně poslouchat, budou se hledat lístky na megakoncert Marka Ztraceného na tento pátek na pražskou Letnou.

0: i za 100 let. Přesně tak. Za 3 minuty, 3/4 na 10 a tohle bylo takzvaně all in one. Všechno v jednom, protože v jedné písnice byla spousta interpretů, třeba Mark Ztracený, Tomáš Klus, František Černý z Čechomoru, Miraj z Miraj, Eva Farná, Jindra Polák z Jelenu, Xindl X, Michal Hruza, taky ještě David Stipka, Slza, Vašek Bláha z Divokého Byla, Debbie a taky Jannas, který tuhle písničku vymysleli. Za 100 let na Hitrádu Nord Music, krásný dopoledne přeje Dána, už za chvíli pojedeme dál, nebudeme čekat 100 let. Dáme si další hity pro lepší den. Dorazí Daša a Austin. Prostě dál rozdáváme dobrou náladu, buďte s námi. Jsme Hitrádio Nord Music.
1: Paru, dekorativní kámen Volcano udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
2: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
1: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino. Balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
1: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
7: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
8: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
7: Tak to bude drahota.
8: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
7: Za auto roku. Jako fakt?
8: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
9: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
10: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto.
11: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
10: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
11: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
10: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
11: www.cirkushumberto.com.
12: Hit Radio Nord Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: výborný Alex Warren na Hit Radio Nord Music, za chvíli Timbaland, Eva Farná nebo Imagine Dragons, teď už ale Robert nese aktuální zprávy z dopravní situace.
1: Já bych se, jak jsi řekl, výborný, že řekneš o mě, jakože už jsem tady.
0: Ty jsi jako, taky výborný.
1: Taky, vy?
0: Jseš no, dobrý, skvělej.
1: Dobře.
0: Pojď.
1: Děkuju. Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na Teplicku mezi Proboštovem a Přítkovem. Zasahují tam záchranné složky u havárie osobního auta. Projděte hodně opatrně. A ještě jde sedmička mezi 66. a 78. kilometrem ve směru na Chomutov. Bude tam na krajnici probíhat údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
10: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
9: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
10: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
9: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
10: www.cirkushumberto.com.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Do Česka se dnes vrátí vrtulník, který ve Francii pomáhal s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Informoval o tom mluvčí hasičského záchranného sboru. Takzvaný modul leteckého hašení, který spolu s vrtulníkem tvoří dva piloti, dva technici a tři hasiči, do Francie odletěl v předminulém týdnu. Umělá inteligence mění start kariéry. Absolventům už nestačí diplom. Firmy hledají potenciál a potřebují je na práci, kterou AI ještě řešit neumí. Na komunikaci se zákazníky nebo spolupráci v týmu pokračuje ředitel Manpower Group Jiří Halberstadt.
13: Umělá inteligence zvyšuje hodnotu lidské práce. Absolventům může pomoci rychleji se dostat ke kvalifikovanějším a zajímavějším úkolům. Může jim pomoci ve startu jejich kariéry. Nicméně se od nich vyžadují nové dovednosti a nové přístupy k práci. V některých oborech, zejména v programování nebo právu.
1: V některých oborech je ale trend opačný. Firmy omezují nábor juniorních pozic, protože část jejich úkolů zvládne umělá inteligence. Podle expertů se to v budoucnosti může firma vymstít. Společnost Severní energetická neuzavře smlouvu se státem a sama chce rozhodnout o využití peněz, které ušetřila na rekultivacích hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku. Hodlá jednat přímo s obcemi v okolí těžební oblasti. O jakou částku půjde, zatím neuvedla. Ekologické organizace přístup firmy ale kritizují. Podle nich si chce majitel energetické skupiny většinu ušetřených peněz rekultivací nechat. No a hokejová osmnáctka zahájila Hlinka Gretzky Cup prohrou s Američany, nestačila na ně 4-6. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda prohrávali po 35 minutách už 2-6. Ve třetí třetině duel ještě zdramatizovali, ale o obrat usilovali marně. Druhý zápas čeká výběr Jaroslava Nedvěda už dnes, kdy se od 9 večer střetnou s Německem. Zítra je pak čeká ještě Finsko.
2: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
1: Na severu Čech bude dnes skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer čekáme přechodně více oblačnosti. Můžou se vyskytnout i přehánky nebo bouřky. Teploty vysoký 36 až 39 stupňů Celsia. Takový bude počasí a dál už pokračuje sám samotinký Dan Rakacký.
0: No stále sám, Lucie Šlegr pořád užívá dovču, ale jsme ve spojení, myslí na vás a už se těší. Jo, a možná vás čeká překvapení.
1: Jaký?
0: Jo? No, že se objeví třeba. No, ale k tomu počasí stačilo, aby si řekl, bude vedro, to je celý, nic víc nemusíš říkat.
1: Tak pro někoho je vedro třeba 27 stupňů.
0: Já vím, ale dneska bude mega vedro.
1: Jo.
0: Úplně nejvíc. Tak pojďme dál.
11: Hit Radio Nord Music.
0: Dan, všem přeji krásné dopoledne a Mambo number 5 na severu Čech, Lubega, ano. Stane se to a já vám řeknu, kdy to bude. Už za chvíli.

Ve dvou se to lépe táhne, to je důkaz Timbaland Katy Perry na Hit Radio Nord Music, 10 hodin 12 minut, je tady úterý 4. srpna, je tu měsíc srpenec a zase jsou tady megatropy, zažíváme déjà vu a to přitom o víkendu se maličko ochladilo, ale už teď se zase do centra Evropy znovu valí další teplý vzduch, který způsobí, že teploty v nejbližších dnech budou stoupat i nad 40 stupňů Celsia. Na některých místech by dokonce mohlo být tepleji než koncem června, kdy padaly mnohé rekordy a dokonce to se týká dnešního dne. Nelze vyloučit, že dneska místy v Čechách bude i 41 stupňů Celsia, ale buďte v klidu, tohle se týká Moravy. Pokud vás zajímá ten výhled, jak to bude dál, jestli se upečeme nebo jestli se blízká na lepší časy, tak trošku ano, protože nejchladněji v tomto týdnu bude pátek, kdy teplota bude 23 stupňů Celsia, nebo měla by být, no ale potom to celý týden nespadne pod 25, takže pokud chystáte nějakou dovču nebo něco na zahrádce nebo se chystáte na akci, tak je docela velice pravděpodobné, že bude hezké počasí. Nelze vyloučit lokální bouřky, ale víte, jak to je v tom vedru, zabouří, trošku sprchne a zase nic a jedeme dál v tom módu 25 vejš. A vy to prožíváte úplně stejně, protože Zuzka mi napsala sem na WhatsApp 37 39 958, že je šílený vedro a že je ráda, že sedí v kanceláři s větrákem. Kovětrák, Zuzko, větrák dobrý, ale klimoška je klimoška, jo. Já jsem letos poprvé tady ve studiu Hit Rádia Nord Music pustil klimatizaci, protože už venku, jsem měl otevřený okna, tak zvenku se valil teplý vzduch, že jsem se tady vařil, tak už mám klimošku a Zuzka ještě dodává, že v noci se nedalo pořádně spát, bylo dusno, navíc byla tropická noc. Na mnohých místech České republiky nespadla v noci teplota pod 27 stupňů Celsia. To je neuvěřitelný. Ale pak dodává ještě Zuzka, že je jí ale krásně, protože může pracovat auto, poslouchat Hit Radio Nord Music. Ano, i to umíme. Umíme ochladit a ten důkaz vám dám právě teďkon, tak jestli máme vedro, ať jste v práci nebo na zahradě, tak teď vás trošku ofouknu. Tak co už je to lepší? Pravá nefalšovaná polární vánice. To dobrý, ne? Tak, já myslím, že by to stačilo, ať zase nezmrznete. A dáme si teď legendární pecku 90. Didi D'Agostino, La Passion.

0: Já bych ženská ksenou držím normálně. Bruno Mars, Cukroušek, na Hit Radio Not Music a Sympatiáček. S vámi Dan, přeju krásný dopoledne a já se tady rozpívám nad tím, jak je venku léto, teplo, čas dovolených, užíváme si opalování, koupání ve vodě, grilování, ale teď jsem si vlastně uvědomil, že ne každý si to může užívat, protože samozřejmě jsou lidé, co jsou v nemocnici taky. A ty musí ležet a zdravit se. A uzdravit se teda samozřejmě. A napadlo mi to proto, protože právě dneska můj tatínek nastupuje na výkon do Mostecké nemocnice neurologii. Tak jenom posílám velký pozdrav. Buďte na ně hodný, Láďa Rakacký, a věřím, že všechno dobře dopadne samozřejmě. Tak všem, co jsou v nemocnici a třeba teď posloucháte, tak vám přeju, aby vám to co nejrychleji skončilo, aby se uzdravili, vyskočili a rychle si užívat to letní počasí.
1: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: Hit Radio. Zlepši si náladu.
11: Zlepši si

0: Huntrix, s vámi Hit Radio North Music. Díky, že posloucháte v úterý. Takhle, konečně úterý, pondělí máme všichni za sebou. A je takový vedro, až mi z toho vyslo v krku. Ale teď důležitá zpráva pro všechny, co mají rádi venkovní festivaly, super muziku a hlavně devadesátky, protože se chystá největší letní rodinný festival a tím festivalem je Summer Mambo Festival, který proběhne ve vinařství Johan V. v Třebíblicích a ten program je opravdu nabitej. Fakt jako mega. Je to rodinný festival, to znamená, že si na svý přijdou jak děti, tak i dospělí. Děti čeká dobrodružná stezka, skákací hrady a soutěže a pozor, protože vy tam nakoupujete na koncíky a užít si show, tak děti vám během té show pohlídají profesionální animátoři, abyste si mohli tu show užít naplno. No a pak dopojede dál Mambo Latino show Vladimíra Hrona a od 19 hodin to bouchne, protože vás čeká koncert Lou Beggy. A toho znáte moc dobře. To je on. Mambo number 5 na severu Čech. Už velice brzy, přátelé. Ha! To se hned tak nevidí. No ale to není všechno. Protože jakmile skončí Lou Beggy, tak potom nastoupí další bomba let 90. a to Stacy. A to znáte z 24/7 zase. Tohle všechno dorazí k nám na sever Čech. Samozřejmě nebude chybět velká afterparty pod čirým nebem, takže tohle všechno proběhne v sobotu 15. srpna, což je zanedlouho. Vinařství Johan V. Třebíblice a Summer Mambo Festival, je to pro celou rodinu, samozřejmě jste zváni a lístky můžete kupovat na legendyvtřebíblicích.cz, tak se tam uvidíme.
1: Retrohity vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Beggy a Stacy. Summer Mambo Festival.

0: I v úterý je s vámi Hitrádio Nord Music. Díky, věřím, že vám děláme to úterý příjemnější. Za náma Lost Frequencies, The Feeling, za chvíli Alexandra Berg, Hallelujah, nebo Robin Schulz či Liquido Narcotic, další legendární pecky a ty největší hity pro vaši lepší náladu. Ale teď se vrátím k tomu, o čem mluvíme už od pondělka, to je od včerejška, už to tady bude v pátek, velký megakoncert Marek Ztracený na Letenské pláni a zítra se to stane, protože zítra někde na severu Čech ukryjeme vstupenky na tento koncert a vy si je budete moct najít. Pokud budete chtít, samozřejmě, nikoho nenutíme, ale máte možnost dostat se na tenhle megakoncert zdarma. Samozřejmě i zítra upřesníme trošku to místo a dáme vám nápovědy, aby to nebylo tak těžký, ale pozor, pokud nechcete čekat na zítra a chtěli byste si lístky na Marka Ztraceného a na megakoncert na Letenský pláni vyhrát už dneska, mám pro vás řešení a tím řešením je náš Instagram. Instagram najdete jako nás na Hitradio podtržítko Nord Music. A tam probíhá taky soutěž o lupeny na megakoncert Marka Ztraceného, který proběhne už tento pátek na Letenský pláni. Tak skočte na Instagram a vyhrajte si je a běžte tam zadarmo. Hit Radio podtržítko Nord Music. To je náš Instagram.
1: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
7: 10 za měsíc?
6: Spíš 12.
7: 12? Vážně, Zuzko?
6: 7378.
7: Za toho velkýho Enyaqa?
6: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
7: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
6: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
8: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
10: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností. Svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro...

0: vámi Hit Radio Nord Music, tohle byli Kato and John a teď jsme dotančili k 11. hodině, bude tady za chvilku, ale hned teď už je tady Robert, pojďme se podívat, co se děje aktuálně na silnicích.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Teplicku, mezi Proboštovem a Přítkovem, zasahují tam záchranné složky, u havárie osobního auta prožijete opatrně. A ještě na trase z Lousic na Teplice budou na Krajnici probíhat práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Tropické teploty znovu dorazily do Česka a podle meteorologů ještě nekončí. Nejteplejším nemá být úterý, už pondělí ale padl na Moravě historický rekord. Ve Strážnici naměřili ještě před 3 hodinou odpolední 39,9 stupně Celsia. V litoměřických kasárnách mají řádit sprejeři. Výtvarní umělci z různých zemí mají v průběhu chystaného festivalu Original Emotions naspirovat další grafity v Litoměřicích. A to nově v bývalých spodních Jiříkových kasárnách nedaleko výstaviště Zahrada Čech na zdech novostaveb tělocvičen. Zatímco radní jsou pro, architektovi se záměr moc nezdá. Počet obětí dvou červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 6125. V nemocnicích bylo ošetřeno téměř 61 tisíc lidí. Dosud se podařilo odstranit 16,5% trosek vzniklých při zemětřesení. Trenér fotbalistů Lyonu Paolo Fonseca nevyloučil, že by záložník Pavel Schulz mohl Olympik opustit a přestoupit jinam. O českého reprezentanta je v Evropě po vydařené minulé sezóně velký zájem. Na Letné se Schulz dnes nepředstaví. Kvůli zánětu kolene není v nominaci.
4: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
1: Na severu Čech bude dnes skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer očekáváme přechodně více oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, teploty 36 až 39 stupňů Celsia.
0: Ano, je to jasný, to byl Robert a Dan Rakacký, všem přeje krásný dopoledne.
8: Hit Radio Nord News.
0: A protože bude vedro, poradím originální způsob, jak se ochladit, počkejte si, za chvilku to tady bude, teď už Kelly Clarkson.

Tohle byl náš společný kamarád Be Mine. S vámi Hit Radio Nord Music 11.11. Tolik ukazují hodiny. Vždycky, když to vidím, ty čtyři jedničky, tak si říkám, to je taková magie. Ale už je to pryč, už je 11.12. Tak, na Hit Radio Nord Music teď přepisujeme trošičku i pohádky, protože dnešní počasí si vyžaduje to, aby se pohádka Sůl nad zlato změnila na Sůl nad stín. Nad chládek, protože dneska bude vedro okolo 40 stupňů Celsia i na severu Čech, i když někde zatím třeba ne. Měl jsem zprávu, když jsem o tom mluvil před hodinou, tak mi maminka napsala na můj WhatsApp, že v Jirkově okolo 26 stupňů a zataženo, ale to počasí se neustále mění. Teď v Ústí jasno, vedro, že jsem si tady ve studiu Hit Radio Nord Music zapnul klimošku. Teď ale k tomu, jak se ochladit. A s originálním způsobem přišlo město Klášter Svatohří, protože pokud nemáte doma klimošku a to vedro vám nedělá dobře, tak nabízí možnost se ochladit, a to na Kláštereckém zimním stadionu. Ano, můžete tam přijít, můžete posedět v klidu, odpočinout si, načerpat síly, a protože se tam přes den taky konají tréninky krasobruslení a ledního hokeje, máte se i na co koukat. Tak pokud jste z Klášterce a okolí a trápí vás to vedro, tak můžete vyrazit na tamní zimní stadion, kde vám jsou brány otevřeny a můžete se ochladit. Já jsem mi říkal, že mezi dobrý povolání tady v těch vedrech patří správce ledního stadionu nebo rolbař, a vidíte, měl jsem pravdu. Potom další možnost je vyrazit do přírody, protože pokud se vydáte do lesa, kde je třeba nějaká skalní soutěska, tak i tam to hezky chladí a je tam chladno. A nebo ta poslední možnost, která ale má své nevýhody, je, že můžete vyrazit nakupovat, protože prodejny jsou vychlazený tak, mám to z vlastní zkušenosti, že vám okamžitě, jak tam vejdete, naskočí husí kůže, no a potom po druhý vám naskočí husí kůže, když platíte.

0: Naprosto výborný One Republic teď pro vaši lepší náladu na Hit Radio Nord Music. Za chvíli Enrique Iglesias nebo Lady Gaga a Abrakadabra a taky za chvíli zpráva o tom, že v Chomutově už si můžete zajezdit zdarma na kole, i když ho nemáte. Jak to udělat? Prozradím už za malou chvíli. Jsme Hit Radio Nord Music.
1: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho display bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Enrique, Enrique. Can you hear me? Sympaťák Enrique Iglesias, teď na hitrádu North Music. Za chvíli Ray, nebo taky legendární Bruce Springsteen a jeho pecka Streets of Philadelphia. K tomu se za chvíli dostaneme. Teď ale zpráva, která potěší Chomutováky a ty, co do Chomutova zavítají. Já už jsem o tom mluvil, sdílená kola v Chomutově nebyla, chystalo se to a už to jede. Od včerejška už jsou k dispozici v Chomutově sdílená kola Nextbike a můžete se půjčit na stanovištích, které jsou různě po celém Chomutově. Jak to s tím půjčením vypadá, asi už to znáte, takhle to chodí u koloběžek a i u jiných sdílených kol tady na severu Čech. Takže k vypůjčení vám stačí bezplatná aplikace Nextbike, potom registrace, pak si naskenujete QR kód, který je na tom kole, no a už můžete frčet. Díky podpoře města Chomutova máte prvních 15 minut zdarma, takže 15 minut si kolujete úplně zadáčo, no a potom už je cena stanovena 25 korun za každých 30 minut jízdy. Pozor ale ještě, pokud jste noví uživatelé, tak je pro vás připravený uvítací bonus. Pokud se zaregistrujete do 7 dnů v aplikaci a uplatníte kód JEDU100, normálně jak to slyšíte, JEDU100, tak získáváte kredit ve výši 100 korun na vaše jízdy. Tak já za mě jako dobrý počin, snad to teda nedopadne jako s těma koloběžkama, který tam byly a pak se váleli všude po Chomutově Jirkově, tam, kde neměli, tak snad ty kola jako dopadnou líp. Takže od včerejška můžete už frčet po Chomutově na kolech, takže přátelé, vzhůru do pedálu!

0: Tohle to má neuvěřitelnou šťávu. Ray na Hitrádu Nord Music, hodně mi to připomíná třeba Destiny's Child a jsem rád, že se tyhle rytmy vracejí a i vás to, myslím si, že potěšilo, mělo to fakt šmrnc. Máme 11 hodin 40 minut, to znamená, že dopolední vysílání pomalu končí, ale nebojte se, Hitrádio Nord Music pokračuje dál. Jenom si připomenout, že zítra na severu Čech vypukne ztracená horečka, protože už zítra někde na severu Čech schováme lístky na páteční koncert Marka Ztraceného, který proběhne na Letenské pláni, největší koncert v historii českých interpretů, tak buďte u toho, protože zítra dopoledne vám budu říkat nápovědy, kde byste je mohli najít. No a za malou chvíli srdcovky, no a taky naše odpolední show Padla od tří, Káťa, Kamil se na vás těší, no a Adam přeje teď krásný zbytek dne, neuvažte se, běžte na koupaliště třeba, nebo běžte dřív z práce. Pokud vás nebudou chtít pustit, tak řekněte, v rádiu říkali, že máme jít. Hoďte to na mě, já vám napíšu omluvenku. Zítra 9, ahoj.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
3: Hit Radio Nord Music.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Teplicku mezi Proboštovem a Přítkovem. Zasahují tam záchranné složky u bouračky osobního auta. Projížděte opatrně. A ještě D7 mezi 66. a 78. kilometrem ve směru na Chomutov bude na krajnici probíhat údržba. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
4: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
3: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
4: Ty máš elektromobil?
3: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
4: Sousede, kde přesně?
5: Půjčovna na Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
6: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Obce dostanou peníze na údržbu malých vodních nádrží. Ministerstvo zemědělství na to vyčlenilo 300 milionů korun. Za dotace obce pak postaví nebo opraví hráze, břehy, výpustné objekty nebo odstraní usazeniny. Žádosti bude možné podávat od 7. září do 7. října. V červenci na české železnici zemřelo 10 lidí, meziročně o 2 méně. Loni evidovala drážní inspekce za prvních 7 měsíců 124 usmrcených, letos 91. Dosavadní letošní bilance zraněných je pak na železnici 77, o 17 méně oproti loňsku. A k mimořádným událostem došlo v červenci na 16 přejezdech. Léto je pro malé a střední podnikatele obdobím, kdy nejčastěji hlásí pojistné události. Potvrzuje to Adéla Janů, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny.
11: Nejvíce škod přitom vzniká při běžné obsluze nebo manipulaci s majetkem. Vliv mají i sezónní práce nebo četnost letních bouřek. Mnoho podnikatelů také stále podceňuje rizika a spoléhá na to, že se jim nic nestane. Naše statistiky zároveň ukazují, že muži častěji podnikají ve stavebnictví, řemeslech nebo autoservisech, zatímco ženy převládají v ubytovacích, kadeřnických a účetních službách.
10: Teď se ještě podíváme k nám.
2: Botanická zahrada v Teplicích bude plná vůní. Vůně bylinek a aromatických rostlin čeká na návštěvníky už zítra. Uskuteční se totiž speciální komentovaná prohlídka, při které hlavní roli bude hrát Čech. Akce je od 16 hodin a prohlídka je zahrnuta v běžném vstupném do botanické zahrady. Sraz je před vstupem do skleníku Tropikána.
12: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Na severu Čech bude dnes skoro jasno až polojasno. Odpoledne večer čekejte přechodně více oblačnosti a může i zabouřit. Teploty 36 až 39 stupňů Celsia.

Nádherné a tropické poledne přeju 12 hodin 2 minuty, posloucháte Hit Radio. Je úterý 4.8., den, kdy budou zřejmě padat další teplotní rekordy. A je dost možný, že klidně budou začínat 4 na začátku, jo? To je prostě realita dnešních dní. Tak snad dneska najdete cestou na oběd anebo z práce domů i nějaký stín. My si dáme opět 5 legendárních hitů po sobě, to znamená dáme si hity, které nikdo zastínit nemůže. Ty září víc než hvězdná obloha. A když si teď představíte oblohu plnou hvězd, zkuste to na chviličku, jo, na malou chviličku, zavřete oči, představte si, že vidíte nádhernou oblohu, která je plná hvězd, jo, tamhle vlevo je velký vůz, vidíte ho? Super. Tak koukněte kousíček doprava, tam jsou 3 další zářící hvězdy. Tak ta úplně vpravo je tahle srdcovka. A pokud jste tohle teď dělali se mnou, tak jste stejný blázni jako já a proto vám jako první srdcovku posílám hit, který je vlastně přesně pro nás. Bláznovo zahrada, na který rostou citrony.

0: Fool's Garden, Lemon Tree. Srdcovka číslo 1, rok 1996.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Páni, rok 1996, to už je 30 let zpátky. Kolik vám bylo tenkrát? Mně bylo 10 a měli jsme doma pejska. Byla to fenka jménem Benny, tedy Beninka. Byl to jeput. Jezevčík křížený s pudlem. Dlouhá jako jezevčík, jo, krátký nohy, ale kudrnatá jako pudlík. Fakt krásná. A byla s náma doma skoro 19 let. Od mých 3 do 22. Mazec. No a když máme dneska ty srdcovky, pojďme zavzpomínat na něco fakt jako krásného z našeho dětství. Na naše první domácí mazlíčky. Jo? Pejsek, kočička, morče, je to jedno, protože jestli nám v tom srdci opravdu někdo zůstal, tak jsou to právě oni. Napište mi, jakýho jste měli doma domácího mazlíčka, jo? Jak se jmenoval? Kolik vám bylo, když rodiče ho domů poprvé přinesli? A nebo cokoliv, co vás napadne. Jakoukoliv příhodu, jakoukoliv vzpomínku. Pojďme si takhle společně dneska vykouzlit úsměv na rty vzpomínkou na ty naše němé tváře, které s námi byly v průběhu našeho dětství. A ideálně mi napište i v jakém roce se ten příběh stal, já k tomu najdu nějakou srdcovku. Třeba tahle, kterou tady mám, tak ta je z roku 2000. Je celkem jednoduchá, zpívá se v ní tam tam ta rada dam tam ta ta rada dam tam tam ta rada dam. Poznali jste to? Je to Petr Muk, Zrcadlo, rok 2000, tak si zaspívejte s náma.

0: je tedy nekonečný příběh. Asi chápete, proč jsem zařadil tuhle srdcovku.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když dneska vzpomínáme na naše domácí mazlíčky, tak jsem prostě musel zahrát tenhle hit, ve kterým lítá ten nejznámější pes našeho dětství, a to Falco. Akorát teda nebyl to pes, ale lítací drak. A nemenoval se Falco, ale Falkor. Český dubbing si to tenkrát upravil podle sebe. Ale no a co? No a co? Mě to nevadí. Pro mě je to pořád lítací pes Falco. No a Falka měla doma taky Lenka, která píše: náš první pejsek byl Falco, byl to cocker španěl, miloval tenisáky a nejlíp na světě hledal v lese borůvky. Bylo mi 5, když ho naši přinesli domů. Tenkrát jsem strašně plakala a málem ho umačkala. Moc děkuju za tuhle vzpomínku, mám slzu v očích, ale usmívám se. Já děkuji za tuhle zprávu. Další SMSka. Při vzpomínce na naše domácí mazlíčky si hned vzpomenu na mýho staršího bráchu, který ve svý pubertě a já jako malá holčička si vždycky pořídili nějaký zvíře. A já jsem se ho ptala, jestli to zvíře můžeme mít spolu dohromady, a on že ne, že nikdy. Jo? Pak mu vydrželo tak 14 dní a pak to zvíře ho omrzelo, takže nakonec stejně vždycky bylo moje a musela jsem se o něj starat. Ale měli jsme třeba ježka, strašilky a podobně. Tak to je, tohle je jako dokonalý příběh. Jako očekával jsem hodně, ale ježek jako domácí mazlíček, tak to tady teda ještě nebylo. Já záměrně vybírám teda tuhle italskou partu, protože v tomhle videoklipu tak tančí frajer, který má na hlavě masku krokodýla, potom nějakýho kozla a tak podobně, a u toho tam s ním tančí zase jako dívka, která na něj kouká, tak myslím, že takhle nějak to asi vypadalo u vás doma. Rok 1994, kapela

terminology.

0: slyšet, že už je to trošku novější. Tohle je rok 2010 a britský hudebník, který se rozhodl, že spojí pop, rock a k tomu taky dubstep. Alex Klár na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To byla pátá poslední srdcovka. Za chviličku ještě srdcovka na vaše přání, tak na WhatsApp 777-937-777 mi můžete napsat, co byste dneska chtěli slyšet. Já tady mám ještě pár vašich vzpomínek na domácí mazlíčky, což je téma dnešních srdcovek. Je tady spousta zpráv, ale ještě napsala Kristýna. Jestli si pamatujete, pokud jste poslouchali dneska srdcovky, tak to je ta dívka, která doma měla nejenom strašilky, ale dokonce i ježka jako domácího mazlíčka a píše, mám ještě jeden příběh, mám ho teda jenom z vyprávění, protože jsem ještě nebyla na světě. V roce 1973, když se narodila moje mamka, tak měli chatu na Vysočině a když vyrůstala, tak vyrůstala zároveň s malou srnečkou, která se jmenovala Lucka. Moje babička s dědou, oba myslivci, i našli někde na silnici a vzali si ji domů. A mámka vždycky vypráví, že sunár, který měl být její, tenkrát taky ho pila srnka Lucinka. Dobrý, skvělá rodina. Já bych jednou chtěl být u vás na obědě a poslouchat v neděli takhle u oběda vaše rodinné historky. Dokonalý. Kristý, děkuji moc za tyhle zprávy, vám všem taky. Za zprávy, kdy vzpomínáte na vaše domácí mazlíčky. Většinou to byl pes a nejčastější rasa mimochodem, tak se mi tady objevuje vlčák a jako asi nejlepší jméno, tak je vlčák civil. Ano, byl to bývalý policejní pes, ale dokonalý civil, za mě skvělý. Tak, zase zpátky do pozoru, rozkaz zní jasně, napište mi, co byste chtěli slyšet jako srdcovku na přání na 777-937-777, dáme ji za chvilku, tady na Hitrádiu.
2: Maxi, kdo vybírá podlahu?
3: Ty.
2: A kdo ji položí?
3: Já.
2: Super, jedeme do Baumaxu.
4: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
2: Luxusní vzhled.
4: Snadná pokládka.
2: Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
6: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Damiano David na solové dráze s hitem Next Summer 12.34 právě teď.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Asi jste si nestihli se řídit hodinky, ale to vůbec nevadí. Pro nás je nejdůležitější, že teď je čas na srdcovku na přání. Srdcovka na přání vybírám z WhatsAppu 777-937-777. Je tady spousta zpráv, ale Petr mě potěšil. Peťo, moc hezký výběr. Píše, zdravím a přeji pěkný horký den. Díky moc. Za mě velká topka a srdcovka, co se už nehraje, Fugees, Ready or Not. Je to skvělá kapela a skladba, která vylétla, ale stejně byla ve stínu Killing Me Softly. Díky moc, zdraví Peťa. Tak Peťo, to vypadá, že tady máme nějaký odborníka teda na našem WhatsAppu. Skvělý. Mimochodem, přesně jsi to popsal, je to tak. Za mě jako fantastický hit, Ready or Not. Killing Me Softly, jasně. To je prostě od nich jako nejhranější věc. Byť je to cover verze původního hitu ze 70. let. Tohle to už je Ready or Not, jejich vlastní tvorba. Je teda pravda, že pod kresovou hudbou, tady sample, tak ten si půjčili z 80. let od irský zpěvačky Eni, ale jinak je to prostě jako jejich. A podepisuju, že v rádiu už se to nehraje. Je to obrovská škoda. Proto je tady Hit Radio a srdcovky. Fugees.

0: Malá kouzelnice, Dua Lipa, Houdini.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Posloucháte Hit Rádio s Jirkou Pelnářem. 12 hodin, 42 minuty, chvíle, kdy nám končí úterní srdcovky. Opět děkuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777. Zítra znovu pokračujeme. Zase začínáme v pravé poledne. Pokud byste si i nadále chtěli vychutnávat další hity z 80. let, 90. let, začátku milénia, tak můžete klidně Hit Radio Classic, normálně přes naše webová rádia, anebo večer mezi 18. a 21. tak vás čekají 3 hodiny dalších nádherných skladeb, balad, diskotékových písní, prostě všeho, co jsme poslouchali, když jsme byli o kousek životem méně zkušenější. Nebudu říkat, když jsme byli mladí. Za chvíli, tady u nás na Hit Radio taky něco z našeho mládí, například Green Day, skupina, kterou jste možná měli i na kazetě ve Walkmanu. K tomu přidáme Evu Farnou společně s Mirajem, dáme jich společný duet Vzpomeneš si, no a pak nás čekají taky nejnovější zprávy. Dál zůstaňte s Hit Rádiem, my pokračujeme dál. Tak ještě jednou krásný poledne.
2: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
1: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Pocháte Hit Radio, za 2 minutky bude 13 hodin. Lucie už je připravena s úsměvem na rtech, tak to vypadá, že budeme mít i pozitivní zprávy, alespoň tady doufám. No a ještě předtím aktuální info z dopravy. Jak se u nás jezdí? Uslyšíte právě teď.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozorné osmička mezi 17. a 18. kilometrem ve směru na Ústí. Je tam práce na silnici a levý jízdní pruh je uzavřen. A ještě v Mostě v ulici Pionýrů probíhají práce na silnici. Počítejte tam s omezením provozu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavnípark@plon.cz.
6: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
7: 10 za měsíc?
6: Spíš 12.
7: 12? Vážně, Zuzko?
6: 7378.
7: Za toho velkýho Enyaqa?
6: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
7: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
6: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
8: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Převod vozidla na nového majitele bude jednodušší. Můžete ho provést online, kupující pak celý proces dokončí na úřadě za vás. Veškeré kroky je pak možné sledovat také na portálu dopravy. Doplní mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
10: Doporučujeme každému prodávajícímu, aby po uzavření prodeje vozidla aktivně sledoval stav převodu na portálu dopravy, ověřil si, že již není u vozidla veden jako vlastník nebo provozovatel, a v případě neprovedeného převodu situaci bezodkladně řešil.
9: A tím je možné předejít zároveň problémům s výzvami k úhradě pokut. V Čechách se dnes objeví silné bouřky, postupovat budou v širokém pásu od jihu přes střední až po severní Čechy. Vítr při nich může dosáhnout v nárazech rychlosti 70 až 100 km v hodině a může je doprovodit také krupobytí a přívalové srážky. Teploty ale zůstávají tropické. 10 atletů dostane od Evropské atletiky zlatou korunu a prémii 50 tisíc eur za excelentní výkony na šampionátu v Birminghamu. Odmění nejlepšího muže i ženu v 5 skupinách disciplín. Evropský šampionát začne po víkendu, tedy v pondělí 10. srpna. Za Česko se účastní 52 atletů. Teď ještě pohled k nám.
1: Ode dneška se na týden uzavřela silnice mezi Žatcem a Kadaní. Je to kvůli opravě přejezdu u nádraží poblíž Žaboklik. Součástí prací je instalace závor, která má zvýšit bezpečnost dopravy. Řidiči budou muset využít objízdné trasy. Pro nákladní vozidla povede objížka přes několik obcí. Závory ale dostane také druhý přejezd nedaleko na silnici 3. třídy.
11: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les. Léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzel.
1: Na Ústecku bude dnes skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer čekejte přechodně více oblačnosti, může i zabouřit. Teploty 36 až 39 stupňů Celsia.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: 1 hodina odpoledne, ještě přiju taky dobrou chuť k obědu, pokud jste vyrazili na ten pozdní oběd. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Věříte na konspirační teorie, jo? Že na každým šprochu pravdy trochu? Tak pokud ano, tak tady mám téma, který je přímo pro vás, protože jedna z nejbizarnějších konspiračních teorií nás prý čeká příští týden. Má dokonce přestat fungovat vesmír, jo? Pokud to vyjde, tak nás čeká 7 vteřin zážitek na celý život. Co by se prý mělo stát, to vám řeknu už za chvilku. Tady na Hit Radio, tak buďte s náma.
2: Hit Radio.

R-City na Hit Radio ve čtvrt na dvě odpoledne, skoro 13 hodin 13 minut. Příští týden můžete zažít něco, na co do smrti nezapomenete. Jo? Můžete se vznášet ve vzduchu. Zažít úplný stav bez tíže. Prý totiž na 7 vteřin přestane fungovat vesmír a vypne se zemská gravitace. Já vím, zní to naprosto šíleně, taky to je šílený, ale momentálně je tohle jedna z nejsdílenějších konspiračních teorií na celém světě. Má to být ve středu ve 14 hodin a 15 minut, přesně. Já jsem koukal dokonce na facebookové skupiny, kde jsou desetitisíce lidí, co tomu věří a připravují se na to, jak budou vyhazovat různé věci do vzduchu, talíře, jo, mobilní telefony a tak, a fotit, jak levitují ve vzduchu. Asi velký horkouš, opravdu. Tak co, věříte tomu? Asi ne. Chápu. Já jsem se tady ptal i kolegů v rádiu, jsou na tom úplně stejně. Jenom jedna naše kolegyňka, ta vyběhla z kanclu a říká, cože, nebude fungovat gravitace? Juhu, vrátí se mi moje prsa z roku 2015. Ano, v tomhle případě je pravda, že by to nebylo špatný, kdyby nakonec nějaká ta konspirační teorie vyšla. Tak, holky, držím palce, alespoň tady té mé kolegyni.

0: Kygo a Parson James na Hit Radio ve 13:24. Dneska máme úterý, to znamená, že už jenom 3 dny nás dělí do pátku, kdy v pátek mezi 12 a 15 opět budeme hrát dokonalou desítku Hit Radia. Což znamená, že dostanete ode mě 10 otázek a můžete si vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty. Takže pokud míříte někam na dovolenou, anebo jenom prostě už jste se z dovolený vrátili a každý den jezdíte autem do práce, tak tyhle prázdniny už můžete jezdit zadarmo. Jo, schválně. Plná nádrž, teď, cca, kolik to může být, tak 2000 korun, něco málo přes 2000, tak to vychází na 4 až 5 plných nádrží. Za jak dlouhou dobu to projedete? Znám lidi, kteří by to měli i na půl roku. Tak pokud mezi ně patříte, tak ano, v pátek si můžete vyhrát benzín nebo naftu na půl roku zdarma. Tady u mě mezi 12 a 15. Jak na to? Stačí poslouchat Hit Radio? Jakmile zazní signál, tak vemte telefon, vytožte 800 937 937, dovolejte se jako třetí do studia. No a pak už jenom budete odpovídat na moje jednoduché, lehce zákeřné otázky. Za každou správnou odpověď ode mě dostanete 1000 korun na tank kartu Easy od Orlenu, se kterou potom můžete úplně v klidu tankovat. To je celý. Takhle jednoduchý to je. No a pokud se na vás štěstí neusměje a máte tank kartu Easy, tak můžete po celé prázdniny až do 31. srpna od pondělí do neděle v klidu tankovat na Orlenu se slevou, protože tam mají teď epické slevy. Korunu na litr u efekty 2 koruny na vervu. A pokud nemáte tank kartu Easy, tak stačí, když s apkou budete tankovat v pondělí, protože tam díky apce v pondělí máte ty samé epické slevy. Tak držím palce. No a v pátek se na vás těším tady ve vysílání Hit Radia v dokonalé desítce.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
6: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
5: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
6: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
5: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
6: www.cirkushumberto.com.

Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Radio.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

Pátek ztracený, horká novinka, Obuj si mé boty. 13 hodin 37 minut, posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Plnář. No a protože je úterý, teď hrál Marek ztracený, tak koukáme do kalendáře. Už za 3 dny nás čeká největší český koncert v celé naší historii. Marek ztracený na Letenský pláni. Odhaduje se tam 70 tisíc lidí. Jestli to tak doopravdy bude, tak normálně Mára na Letenský pláni založí 12. nejlidnatější město v Česku. Před ním bude akorát Zlín, ten má necelých 75 tisíc, ale za ním bude Kladno, Havířov, Opava, Jihlava, Teplice, Karlovy Vary a tak dále a tak dále. 12. nejlidnatější město to bude. Normálně ztracený město, Lost City, úplně to vidím. Bude masakr, 70 tisíc lidí. Počasí, zaťukám, tady, aby to bylo řádně slyšet, na něco tupího, to je na mě, a pak ještě na něco, co nehoří, to jsou taky zuby. Taky na mě, tak. Snad to má vít. Dorazíte? My ano, těšíme se na vás. Už za 3 dny na Letenský pláni se bude psát historie. Hit Radio bude u toho a vy, věřím, taky. Teď Morandy.

0: Na Hit Rádiu Beyoncé s hitem Halo, ne tedy Hello jako ahoj, ale Halo jako svatozář. No tak když už jsme u té svatozáře, tak víme všichni, že byl tady jeden takový, který uměl proměnit vodu ve víno, tak když jsme u toho, dneska je skoro okolností den bílého vína. Kdybyste jenom chtěli něco oslavovat, tak tady máte ode mě nějaký důvod. Jenom pozor, opatrně samozřejmě tady v tom čileným vedru. Možná, že už je takový horko, ne, že Češi nenosí ponožky v sandálech, ale je takový horko, že i na Moravě by možná byl schudný nějaký vinný stříček. Že by aspoň trošku vody do toho vína dali. Ale to už nechám samozřejmě na vás. Na Hit Rádiu Nickelback, Gotta Be Somebody, anebo taky Leanne Rimes a Divoký kočky, když se bavíme o tom víně, tak tohle je fantastický film, pokud byste nevěděli, na co koukat při teplých letních večerech. Divoký kočky doporučuju. Nádherný film, výborný, z prostředí baru, tak jestli máte děti, alespoň tohle je cesta, jakým způsobem se vydat za nočním životem. Za chvíli tedy Leanne Rimes na Hit Rádiu.
1: Předprodej na koncerty spuštěn. Přijďte na Lenku Novou, Pacific, Terezu Maškovou, Vzpomínku na Marsia, s Anetu Langerovou nebo Kristiana Šepka. Mrkněte na stránky, máme toho daleko víc.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
3: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
7: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
6: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
7: Ty máš elektromobil?
6: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
7: Sousede, kde přesně?
8: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
9: Yes!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Benson Boone na Hit Radio ve 13 hodin a 58 minut. Za chviličku Činasky, taky David Guetta, no a samozřejmě Lucie a nejnovější zprávy.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dálnice D7 mezi 78. a 66. kilometrem ve směru na Prahu. Probíhají tam na hranici práce údržby a ještě v Ústí nad Labem v Lužické ulici probíhají stavební práce, silnice uzavřena. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
15: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko zažívá další tropické dny. Města nabízí možnosti, jak se ve vysokých teplotách schladit a zároveň si užít například čas v přírodě nebo navštívit památky. Doplní ředitel Czech Tourism František Reismiller.
16: Brno zpřístupnilo klimatizovaný rytířský a sněmovní sál nové radnice, kde si mohou obyvatelé i návštěvníci občerstvit vodou. Kuriozní možnost, jak uniknout vysokým teplotám, mají lidé ve Zlínském kraji. Zimní stadiony nabízejí veřejné brusle. Na let mohou zájemci vyrazit v Kapka rezortu ve Lhotě u Vsetína, stejně jako ve Vsetíně a od příštího víkendu pak i v Kroměříži.
15: Lidé se vrážejí schladit také do tuzemských jeskyň nebo do historických podzemí. Tady jsou nízké teploty stále bez ohledu na počasí venku. Zásilkovna zavedla novou službu. Ve své síti Zboxu umožňuje vrátit zboží do internetových obchodů. Vrácenou zásilku půjde vložit kdykoliv během dne i noci do kterékoliv ze 6,5 tisíce Zboxů po celé republice. Zákazník zásilkovně nic neplatí, jestli bude pro něj vrácení zdarma nebo za poplatek si určuje každý e-shop sám. Raky z řek a potoků s nízkou hladinou vody bychom neměli přenášet jinam, upozorňují na to ochránci přírody. Letošní sucho a nízké stavy vody způsobují, že jsou raci v tocích viditelnější než obvykle. Proto mají lidé tendenci je přenášet do hlubších vod, což je ale pro raky nebezpečné. Nejlepší je nechat je tam, kde jsou. Teď se ještě podíváme k nám.
1: V chomutovském zooparku mají nový přírůstek. Místní plameňáci se dočkali prvního mláděte a další by měli brzy následovat. Dospěláci totiž sedí stále na vejcích. Návštěvníci tak mají jedinečnou příležitost je sledovat. Mláďata se po vylíhnutí výrazně liší od dospělých. Nejsou růžová, ale mají šedé nebo bílé zbarvení.
2: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
1: Na severu Čech bude dnes skoro jasno až polojasno. Odpoledne večer čekejte přechodně více oblačnosti a může i zabouřit. Teploty 36 až 39 stupňů Celsia.
13: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Úterní odpoledne pokračuje dál. Po obědě podáváme dezert, ten je ve vlastní šťávě. Je prostě strašný vedro, ale je léto. Jo, teď je 4. srpna. tak jako čemu se divíme, ne? Kdyby bylo 15 stupňů, tak akorát nadáváme, teď je třikrát tolik a máme být za to rádi. Na Hit Radio, tak si dáme určitě hity na osvěžení, znovu připomínáme zásadní věc, apelujeme na to, dodržujte co nejvíc pitný režim, fakt jako nebojte se, prostě podlejvejte se, minerální vody, čistá voda, to je prostě dneska extrémně důležitý. No a zároveň si připravte mobilní telefony, protože jsou dvě odpoledne, tak nás opět čeká takový náš malý diskuzní debatní kroužek. Mám tady další zásadní výzkum od vědců a chtěl bych vědět, jestli podle vás je to pravda, anebo je to bullshit. Už za chvíli na Hit Radio. Hit Radio.

0: David Guetta na Hit Rádiu. 5 minut po 2 hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A máme tady náš oblíbený debatní kroužek. Mám tady další výzkum, který...
1: Vědci.
0: Vydali a teď jsem zvědavej, co si myslíte, jestli je to pravda nebo ne, jo? Takže...
1: Vědci.
0: Tvrdí, že 77% Čechů, tedy nás, obyvatel České republiky, nikdy nebylo na nuda pláži, ale sní o tom. Tak co? Vaše zkušenosti, jo? A váš pohled na svět a na tuhle zásadní událost. Byli jste někdy na nuda pláži? Chodíte pravidelně? Byli jste jednou a už nikdy prostě nepůjdete? A nebo jste nikdy nebyli, ale říkáte si, jednou ten pocit volnosti bych chtěl nebo chtěla zažít? 777-937-777 je číslo na WhatsApp, jsem ke mně do Hit Rádia a zajímá mě, jestli
1: vědci
0: mají pravdu a nebo je to bullshit. Dejte vědět. Dáme dva hity a jdeme na vaše názory.

0: prostě když si sundáme v oblečení, tak furt je to všechno stejný ve výsledku, jo? A o tom si dneska povídáme, protože
1: vědci
0: tvrdí, že 77% lidí v České republice nikdy nebylo na nuda pláži, ale přitom o tom tajně sní. A tak se vás ptám, co si o tom myslíte? 777-937-777. Žanda píše, ahoj Jirko, já na nuda pláži nikdy nebyla, já se stydím svléknout i před doktorem, natož před několika desítkami cizích lidí. Nahota mi cizí není, ale je to pro mne natolik intimní, že ve veřejném prostoru bych se prostě nesvlékla. No a sníš o tom, nebo ne? Ještě klidně napiš. Další zpráva. Kdo neskusil koupání a opalování na Adama, o hodně přichází. Je to prostě svoboda těla a mysli a pro mě top nuda pláže na Slovensku. A to konkrétně Kralovanské jezero. Zdraví Dave Vendrině. Dave, díky moc. Co hlasovky? Něco tady máme. Tak se pustíme.
2: My jsme pár let zpátky byli u Opatovic nad Labem na koupáku a tam jediné místo, kde je kiosek, tak je na nuda pláži, ale nepřišlo mě to zase tak nějak divný, když jde člověk v plavkách a kolem sebe de facto samej pindour. Ale tak proč ne? Zajít si volnost, aspoň se člověk opálí. Čau, Dominik.
0: Dominiko, já myslím, že tam to bylo obráceně. Tam si všem připadal divný ty v těch plavkách teda. Ale krásný, díky za zprávu. Co další? Tak ahoj, snít o tom můžou jen lidé, kteří si myslí, že nuda pláž je plná atraktivních lidí. Ale opak je pravdou. Párkrát jsem přes ní procházel a už nikdy. Dobrá, dobře. Další hlasovka.
3: Tak já jsem na nuda pláži nikdy nebyl. A ani o tom nesním, ani jsem o tom nesnil. A ani o tom asi snít nebudu. Protože podle mě by bylo dobrý, kdyby se to rozdělilo podle věku.
0: Cože, co?
3: Věku.
0: Jo, věku.
3: Třeba 20 až 30, 30 až 40, 40 až 50 a 50 a vejš. Protože nejsem úplně nejstarší a abych šel na nuda pláž a abych tam viděl něco, co jako vidět nechceš, rozumíš? Tak to si jako na dosprtí odníst nechci. Takže podle mě by to mělo rozdělit podle věku, pak bych tam třeba i šel se podívat, jako jo, neříkám. Ale do té doby rozhodně ne. Mějte se hezky, ahoj.
0: Díky, skvělej názor. Podle věku chápu, horší by to bylo podle centimetrů zase, jo? Tam třeba kategorie 20 až 30, tam si myslím, že se ani moc jako opalovat už nemusíš.

0: Imagine Dragons Radioactive na Hit Radio, 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak, máme tady nějaký výsledky toho průzkumu, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 77% lidí v Česku nebylo na nuda pláži, ale sní o tom. Tak ještě pár vašich zpráv. Čau, mně přijde, že nuda pláže jsou plný chlapů, kteří doufají, že tam přijde nějaká pěkná holka. Dost tu představu zkreslili starší komedie typu Prcičky a tak dále, kde to vždy bylo plné mladých holek. Stačí mi v Opatovicích procházet okolo a už vidíme všechny chlapy, jak vyhlíží, jestli tam náhodou nejdeme. Takže o tom s přítelkyní rozhodně nesníme. Díky. Když jsme u těch Opatovic, jo, tak Opatovice nad Labem píše Karel z Opatovic a píše, hele, máme volno, jenom co něco zdlábnem s Evičkou mažem na opaťák, je to tam super a perfektní lidi. Zdravím. No tak já taky zdravím. Takhle na opaťák, jo? Co máte na sobě? Další vaše zprávy. Ahoj, nikdy jsem na nuda pláži nebyla, měla jsem bývalého přítele, který chodil velmi často, občas mě lákal, abych šla s ním, ale já o tom opravdu nesním, mám pocit, že jen každý očumuje. Další zprávy. Milý Jiříko, já byla s jednou s manželem a sousedama u vody. Mě to tady zmizelo. To mě zajímá. Už to mám. Tak, u vody a museli jsme přijít přes nuda pláž a můj syn to špatně zvládal a nakonec to teda dopadlo dobře. No, tak jasně. To taky chápu. Kolik mu bylo? Ono v každém věku se to zvládá jinak. Nicméně, další zpráva. Ahoj, já o tom tajně sním. Nikdy jsem to neudělal, ale sním o tom. Chtěl bych zažít ten pocit volnosti a pocit toho, že nepřemýšlím, jak se na mě všichni ostatní dívají. Myslím si, že na nuda pláži se totiž lidi navzájem nepozorují. Možná jo, možná, že člověk prostě jako jak tam je, tak už je na to tak strašně zvyklý, že mu to vlastně jako je úplně jedno. A je tam nakonec jenom kvůli sobě. To je ale už do jiného průzkumu. Dnešní otázka zněla, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že 77% lidí v Česku nebylo na nuda pláži, ale tajně o tom sní. Rezime je takové, že podle vašich zpráv, vašich zkušeností a pohledu na věc, tak si troufnu tvrdit, že vědci mají i nemají pravdu. Že je klidně možný, že 77% lidí v Česku na nuda pláži nikdy nebylo. To číslo může být i vyšší. Ale myslím si, že bullshit je, že o tom 77% lidí v Česku tajně sní. Díky moc za to, že jste i dneska byli součástí. No a zítra je středa, takže zítra pravda nebo bullshit nebude. Zítra nás čeká ruleta dvojsmyslů. Třeba na tý nuda pláži zůstanem.
2: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
3: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
2: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
2: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rádio 14 hodin 34 minuty aktuální čas, s vámi Jirka Plnář a je to tady. Na Moravě poprvé v historii naměřili 40 stupňů Celsia. Dneska ve 12 hodin, když nám začínaly srdcovky a já jsem vám poprvé dneska přál příjemný den, tak jsem říkal, že je to ten den, kdy můžou padat další tropické rekordy a že to může být s tou čtyřkou na začátku. No a je to tady. Je to tady. Na Moravě druhý den za sebou byl překonán absolutní historický teplotní rekord a poprvé se na Moravě dnes dostala teplota nad hodnotu 40 stupňů Celsia. Konkrétně to bylo ve Strážnici 40,3 stupně. Takže Strážnice, rest in peace, RIP, odpočívejte v pokoji, to je to strašný. Zítra bude líp. Jo, tak snad vás osvěží dneska od 15 hodin také humor naší odpolední show. Teď David Koller.

0: Lyonnais s hitem Don't Worry, tedy žádný starosti. Záměrně jsem hrál tenhle hit, protože pokud máte pocit, že to vedro už nejde vydržet, tak buďte v klidu, nebojte se, přežijete to, bude líp. Čeká nás nějaké ochlazení a budeme ještě s láskou možná vzpomínat na tahle vedra, protože blíží se i nějaké jako šílený bouřky a tak podobně. Samozřejmě bouřky z vedra a i studená fronta. Takže já vím, že teď to zní zvláštně, hrozně, divně, ale jak říkám, buďme za tohle počasí vlastně dneska tak trošku rádi. Ona si ta příroda s tím samozřejmě poradí sama. Jenom pozor na jakýkoliv otevřený oheň. Pokud půjdete se schladit někam do lesa na procházku, tak jsou zakázané dokonce nejenom rozdělávání ohňů, ale nesmí se ani kouřit v lesích a tak podobně, takže opravdu bacha na to. Bacha na to. A já vám přeju krásný zbytek dnešního dne. Od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Mirka Belnář, zítra zase s vámi budu od 12 hodin tady na Hit Rádiu, ve 12 srdcovky, ve 13 spousta hitů a ve 14 hodin vás čeká středeční ruleta dvojsmyslu. Tak se smějte, přežijte to a za chvíli do 15. hodiny ještě například tahle diskotéková verze Hit in my head. A hned po ní ještě Five a Queenie, pak zprávy a pak si to tady převezme odpolední show Hit Rádia.
1: Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
2: Letní kino Klášterec nad Ohří.
3: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
4: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
3: Tak to bude drahota.
4: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
3: Za auto roku? Jako fakt?
4: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
5: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
6: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavřen noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
1: Já jsem Kateřina. Od 3 do 6 váš odpolední restart. Energiťák po práci a taky důkaz, že i z dubí může přijít něco dobrýho. Čeká vás nejlepší playlist, zábava, historky a všechno, co vám zvedne náladu cestou domů. Odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, krásné odpoledne všem řidičům za volanty. Dejte pozor na D8, 85. kilometr ve směru na Drážďany. Tady stojí u Ústí nad Labem porouchaný auto. Na Lounsku mezi obcemi Chbany a Libočany na železničním přejezdu je silnice ode dneška uzavřená. Ještě jednou D8, 52. kilometr ve směru na Drážďany. Tady zasahuje do pravýho pruhu nepojízdný nákladák, takže i tady dejte pozor u Litoměřic. Na Chomutovsku v Kadani v ulici 5. května na Kruháči u odbočky do ulice Na Prutahu máme aktuálně nehodu dvou osobních aut, tady se zdržíte do 5 minut, a v Ústí nad Labem Masaryčka, tady je taky další nehoda, tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
10: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Dneškem končí lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Strany, hnutí, jejich koalice nebo nezávislí kandidáti musí nominaci dodat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději za hodinu. Pokud tedy chtějí o místa na radnicích anebo v horní komoře parlamentu letos usilovat. Vyhořelou výškovou budovu ve Zlíně by si už zítra měla převzít demoliční firma. Hlavní torzo by mělo jít k zemi do 25 pracovních dní. K bourání firma využije hlavně demoliční bagr, který bude pomocí hydraulických nůžek rozebírat zničenou budovu od nejvyšších pater. Celý objekt pak musí zmizet do poloviny prosince. Italské Toskánsko dnes dopoledne zasáhlo zemětřesení o síle bezmála 4,5 stupně. Podle prvních zpráv tamních médií nezpůsobilo škody ani při něm nedošlo k žádnému zranění. Epicentrum bylo asi 7 kilometrů od města Pisa, kde stojí turisty oblíbená šikmá věž. Český hokejový nároďák do 18 let dnes čeká druhé utkání skupiny na turnaji Hlinka Grecky Cup v Edmontonu. Na úvod naši padli se Spojenými státy 4-6. Dnes je čeká Německo. Úvodní buly padne v 9 večer našeho času.
11: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: Teda, slunce nás pálí horko úplně neuvěřitelný. Na D8 s přehledem 38 stupňů Celsia. No nejchladněji máme v Chomutově aktuálně, tam měříme jenom 35. Za to se tam už za pár minut osvěžejí letním deštíkem. Na ten si musíme ve zbytku Ústeckého kraje ještě počkat. Ojedinělé, zejména na Litoměřicku a Roudnicku, se dneska vyskytnou taky bouřky, které budou ve večerních hodinách zesilovat. No a počítejme taky s nárazy větru a s kroupami. Zítra, kamarádi, teda nevím, jestli můžu slíbit, že bude o něco líp. Pokusím se. Ráno bude ještě doznívat déšť nebo bouřky s nárazy větru kolem 90 km v hodině. Přes den se ale vyčasí a čekáme zase skoro jasno až polojasno. No a hlavně teda taky další hitsung. 36 až 39 stupňů.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Ah, takže takže vítejte v pekle. Tohle je brutál, kamarádi. Takovej hit, že člověka snad ani netěší, že už má padla v práci, co? Hele, zabalte to, vydržte tu spocenou cestu v autě nebo v MHDčku a rovnou k vodě. Ale alou, až do 6 jsem s vámi já, Káťa Haplová. Tak vítejte, odpolední show Padla startuje právě teď i s Barborou Polákovou.

hodin, 11 minut, úterní hit Radio North Music. Nejúspěšnější irská kapela U2 a One. Dneska teda speciálně pro vás, který v tomhle nelidském horku pracujete venku. Na přímém sluníčku, anebo i uvnitř, bez klimošky. Zkrátka pro všechny, který musíte tyhle šílené podmínky vydržet, protože ale jenom a kace prostě musí. Já jsem cestou do Hitrádia dostala takovej možná trošku spásný nápad, že se rychle koupím aspoň ledový kafe, protože my máme naše studio sice krásný, ale kamarádi celý prosklený, takže já jsem tady fakt jak ve skleníku, ve vlastní šťávě. No a jelikož centru ústí fakt napadnutí, tak jsem procházela Lidický náměstí. Jedna prodejna zavřená, další prodejna z technických důvodů zavřená. Říkám se jako nedivím se. Až jedna cukrárna otevřená, tak se těším, že se uvnitř aspoň na chvilku schladím. Hele, tam bylo úplně stejně jako venku, ne-li hůř. Takže opravdu obrovský obdiv vám všem, který makáte. Co do roztrhání těla, do rozpuštění těla a vypuštění. Jsme v tom prostě spolu a dáme to. Posílám vám další skvělý hit, tentokrát novinku od nejúspěšnější zpěvačky současnosti. Jasně, tady je Taylor Swift a její novinka na Hit Radio North Music, Up Right. Tak se to dejte pořádně na hlas a třeba vás to trošku schladí.

0: Roma, Daddy Yankee a Snow na Hit Radio Nord Music. Venku teda fakt brutální horko dneska, ale pokud jste kamarádi z Klášterce nad Ohří a okolí, jděte na zimák. A to myslím úplně vážně. Venku je to fakt nelidský, vevnitř v bytech to není o nic lepší, když teda nemáte klimatizaci. Takže jestli se doma necítíte dobře, můžete přijít posedět na zimní stadion a načerpat tam síly. Zimák je otevřený po celý den, zároveň se tady konají tréninky krasobruslení a nebo ledního hokeje, takže rovnou se zabavíte, to je taky super. A mně to prostě přijde jako fakt skvělý nápad a dobrý tah od města. Klášterec nad Ohří prostě jede a za chvilku k vám dojede taky tenhle hit z našeho odpoledního playlistu Blink 182 I Miss You na Hit Radio Nord Music.
1: Můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký bagr park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner bagr parku.
5: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Za minutku půl čtvrtý. Krásný úterý, zítra je North Music. Tohle byla Lady Gaga, Bruno Mars. Die with a smile. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica. Kamarádi zlatý, přesně takhle zní Summer Mambo Festival. To máte Low Bega, taky Stacy ze skupiny 24/7. Ty kráso, takhle zkrátka dobře pokračuje projekt Legendy v Třebívlicích. Dvě hudební legendy, 8 hodin zábavy, a to pro celou rodinu. Pro tačky, comedy show s Petrem Švancarou, pro mamky, Mambo Latino show s Vláďou Hronem, taky hudební kvíz opravdu pro celou rodinu, zábava pro děti, rodinná pikniková zóna Dětský svět, kde bude celá plejáda zkušených animátorů. Ty vaše děti zabavěj, abyste si vy mohli nerušeně užít koncerty, výborný jídlo, lahodný víno, prostě nezapomenutelný letní zážitek. Už příští sobotou 15. srpna od 14 do 22 hodin ve vinařství Johan ve Třebívlice. Takhle vypadá Summer Mambo Festival. Vstupenky ty najdete na webu www.legendyvtřebívlicích.cz. Máte tam na výběr z klasických, ale taky takových těch rodinných, to znamená dva dospělí a dvě děti, anebo, a to se mně líbí úplně nejvíc, pro 4 mambo pařmeny, prostě party vstupenka. Pro vás a další 3 kamarády. Jelikož jsme, jakožto Hit Radio North Music, hrdým mediálním partnerem tady toho projektu, tak vás tam opravdu srdečně zveme. No a pro ty z vás, kteří chtějí přece jenom trošku zkusit svoje štěstí, tak příští týden budeme o tyhle lístky soutěžit. Takže hodně štěstí, no a nezapomeňte, že tohle léto bude v Třebívlicích fakt stát za to.
1: Retrohity vám přináší koncertní série Legendy v Třebívlicích. 15. srpna Lou Bega a Stacy. Summer Mambo Festival.

Maxwell Ingrosso, More Than You Know, takhle si užíváme odpoledne na Hit Radio Nord Music. Za pár minut už 3:15, no a krásný odpoledne vám všem na severu Čech přeje Káťa Haplová. Co člověk jako fakt nechce v tomhletom úmorném horku, tak to je kamarádi skejsnout někde v koloně. Celkem reálně vám tohle hrozí aktuálně na D8, kde se bouralo u Litoměřic a začíná to tam doslova do písmene housnout, začíná se tam tvořit kolona, takže na tohle určitě opatrně. Já to pro vás samozřejmě zjišťuju, sleduju a v celou se řekneme podrobnosti. Do té doby si ještě hrajeme to nejlepší z našeho odpoledního playlistu, třeba Shakira. A nebo nabídnul taky a tuhle dvojici Jennifer Lopez a Pitbull On The Floor. Tak díky, že jste s náma a krásný odpoledne všem.

0: Nevrtání, prostě to přilepíš.
1: Baru, ty jsi hlavička.
0: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná. XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park plohn.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio Nord Music.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu. Hit Radio.
6: Say low. Já tu se.

Za 10 minut 4 hodiny Zoo Shakira a s vámi Hit Radio Nord Music. Převod vozidla na novýho majitele bude už konečně jednodušší, budeme ho moc provádět online. To je téma, kterému se pověnujeme za chvilku ve zprávách, no a taky další info pro řidiče nás čeká, co nevidět. Do té doby ještě další hity Sixpence a nebo právě teď taky Linkin Park na Hit Radio Nord Music. Krásný odpoledne. Čest.

0: Nord Music. I like the way. Teď je to ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Hezké odpoledne za volanty. Řidiči pozor na D8, 35. a půltý kilometr ve směru na Drážďany u Litoměřic. Tady máme nehodu dvou osobních aut a začíná se v místě tvořit kolona. Ústí nad Labem Děčínská ulice na Kruháči. Tady dejte pozor na spadlý dráty vysokého napětí. A ještě připomínám D8, 52. kilometr ve směru na Drážďany u Litoměřic. Tady zasahuje do pravýho pruhu nepojízdný náklaďák, takže dejte tam pozor. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
6: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
5: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
6: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
5: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
6: www.cirkushumberto.com.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
12: Máme 16 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku dnes opět pokořila rekord. Dostala se totiž na 40,3 stupně Celsia. Jde o první zaznamenaný den na Moravě s teplotou nad 40 stupňů. Dosavadní rekord byl desetinu pod 40 a padl teprve včera. Dnešek je letos už třetím dnem, kdy teploty v Česku překonaly 40-stupňovou hranici. No a část našeho území dnes mají zasáhnout bouřky. Postupovat budou v Čechách od jihu k severu. Doprovodit je mohou přívalové srážky, krupovití a také vítr o rychlosti až 100 km v hodině. Teploty ale dál zůstanou tropické, až kolem 40 stupňů Celsia. Převod vozidla na nového majitele bude jednodušší. Můžete ho provést online. Kupující pak celý proces dokončí na úřadě za vás. Veškeré kroky můžete sledovat na portálu dopravy. Jak říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
13: Doporučujeme každému prodávajícímu, aby po uzavření prodeje vozidla aktivně sledoval stav převodu na portálu dopravy, ověřil si, že již není u vozidla veden jako vlastník nebo provozovatel a v případě neprovedeného převodu situaci bezodkladně řešil.
12: Vyhnete se tak problémům s výzvami k úhradě pokut za přestupky anebo parkování. Tenistka Daria Vidmanová se po finálové účasti na turnaji v Memphisu posunula poprvé v kariéře do první stovky světového žebříčku. Poskočila o 22 pozic a teď patří 92. místo. Domácí jedničkou je i nadále wimbledonská finalistka Karolina Muchová, která je 6. Mezi muži je pak nejlepší 12. Jiří Lehečka.
14: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: Bouřky, o kterých mluvila Bára ve zprávách, tak ty se objeví zejména na Litoměřicku a Roudnicku, jenom doplním. Ve večerních hodinách budou zesilovat a přesně, jak říkala, počítejme taky s nárazy větru a s chroupami. Zítra asi nemůžeme slíbit zlepšení. Ráno budou ještě ojediněle doznívat přehánky a bouřky, jinak zase tropický slunečno. A jako dneska, odpoledne a večer se zatáhne, znovu se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky ojediněle i hodně silný s nárazy větru kolem 80 km v hodině, no a s přívalovými srážkami. Zítřejší maxima 34 až 37 stupňů, v Polabí a po Ohří dokonce až 38.
10: Hit Radio Nord Music.
0: Taky už v práci odpočítáváte a odškrtáváte dny, které vám zbývají do dovolený. Možná trpíte takzvanou dovolenkovou paralýzou. Co to znamená, kamarádi, a jak se to dá léčit? Tak na to mrkneme za chvilku. Teď vás zvu rychle na výlet do Itálie za tímhle fešákem. Damiano David, Born with a Broken Heart. Tak krásný odpoledne, přeje Káťa.

Za chvilku 4:45, úterní hit Radio North Music, taky Adele, Someone Like You. Kamarádi, jestli je dovolená teprve před váma, možná trpíte dovolenkovou paralýzou. Objevil se nám tady takový nešvar, nebojte, není to vážný onemocnění, ale bohužel to není úplně vzácný. Trpíme tím skoro všichni a já vám to hned vysvětlím. Jakmile se totiž blíží dovolená, tak lidstvo se rozděluje na dvě poloviny. Ta první do poslední chvíle přijímá nový objednávky, nový úkoly, zůstává přes čas, všechno si namaká dopředu. A ta druhá, a pravda, teď jsem trošku lhala, protože ta druhá skupina rozhodně není polovina, to je opravdu většina, jak se ukazuje. Ta druhá skupina trpí dovolenkovou paralýzou. A to znamená, že dva dny před odjezdem už prostě vědomě nehnete ani prstem. Neotvíráte maily, nepouštíte se do žádných větších akcí, jak se říká. Prostě ty úkoly necháváte svýmu druhýmu podovolenkovýmu, odpočatýmu a hlavně opálenýmu já. Mě zajímá, do jaký skupiny patříte vy. Jestli je to opravdu většina, ta druhá skupina, dejte vědět. WhatsApp 37 3 9 5 8. Já si myslím, že bez tak opravdu všichni spadneme do té druhé skupiny. Protože ty poslední dva dny v práci před dovolenou, ale za mě osobně by to mělo být oficiálně takový neplacený volno, protože stejně nikdo nic neudělá, jenom se pálí elektřina. Tak ať se jí nespálí moc. Třeba právě je to váš případ a za chvilku už taky frčíte na dovolenou. Tak ať se jí nespálí moc. Třeba právě je to váš případ a za chvilku už taky frčíte na dovolenou. Tak na cestu posílám.

Music, 16 hodin 19 minut, no a pojďme se podívat, o čem se aktuálně bavíme. Jakmile se blíží dovolená, tak buď patříme do té skupiny, která si všechno rychle namaká dopředu, zůstává přes čas, klidně do poslední chvilky opravdu přijímají ty poslední úkoly, anebo ta druhá, pro nás teda asi většina, tak ta trpí takzvanou dovolenkovou paralýzou. To znamená, že už dva dny před odjezdem na dovolenou fakt jako nic nedělají. No a jak to máte vy? Pojďme mrknout na WhatsApp 37 39 958. Píše nám Lenka z Mostu. Ahoj do rádia, dřív jsem patřila do první skupiny, chtěla jsem odjet na dovolenou takzvaně s čistým štítem, ale čím jsem starší, tím to mám víc na háku a pocituju, že i nějak psychologicky, čím se ta dovolená blíží, tak tím jsem vyčerpanější. Ježiš, Leni, to mám taky tohleto. Já vím, že kdyby jako mě ta dovolená nečekala, tak zvládnu úplně v klidu makat dál, ale jak člověk prostě ví podvědomě, že se to blíží, tak je prostě utahanej. Jo, tak to mám úplně stejně. Další zprávu napsala Aduška z Ústí. Ahoj, já patřím do skupiny, co už týden před dovolenou mele z posledního a stříhá metr. Počítám každou minutu a pak brečím, když je konec. Hezký den. Ano, holky, vy mi tohle prostě potvrzujete. Dovolenková paralýza, tak tam může klidně začít. Za 3, 2, 1.

0: za chvilku už vám to taky končí v té práci a vrháte se na dovolenou, tak na cestu, abych vás taky trošku naladila do těchto rytmů, posílám Nicky Jam, Enrique Iglesias už za chvilku na Hit Radio Nord Music.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

tak ta je fakt nezastavitelná. Prostě továrna na hity. Posloucháte Hit Radio North Music a vy si moc dobře vzpomenete ještě na hit Vzpomeneš si, že jo? Ten pořád patří mezi nejhranější v rádiích. Další single Perpetuum Mobilem, tak ten už můžete taky slyšet u nás na Hit Radio North Music. Rezonuje mezi fanouškama napříč sociálními sítěmi. No a z dalšího singlu Big Mac se stal taneční megahit, na který tančí tisíce lidí na sociálních sítích. Ale tenhle single, Neříkej, co má se stát. Já musím říct, že o tenhle jste si psali asi úplně nejvíc i na našem WhatsAppu. A je prostě v pohodě někdy bloudit nebo jít špatně. Děje se to, co má se stát. A přesně tenhle single prostě člověka donutí zastavit se, zapřemýšlet, jestli přece jenom nejsme trošku posedlí tou kontrolou. Jestli si to tak jako nelajnujeme všechno, ale prostě ono se fakt stane, co má se stát. A já jsem strašně ráda, že tuhle novinku z nového alba můžeme taky slyšet od dneška na Hit Radio North Music. Evička prostě jede, ale jedou i další hity. Chainsmokers a Coldplay právě teď pro vás.

0: Marka Stračeného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývají 3 dny.
1: Doslova a do písmene zbývají 3 dny na ztracenou Letnou. Poukázka na 2 vstupenky zítra kdekoliv na severu Čech. Ne, dobře, budu to specifikovat. Poukázka na 2 vstupenky zítra někde v Ústí nad Labem. Víc fakt nemůžu, my nesmíme ani naznačovat, ale prostě zítra bude někdo z vás fakt šťastný až na půdu, protože někde v Ústí schováme 2 vstupenky, nebo poukázku na 2 vstupenky na páteční velkolepý koncert Marka Stracenýho na Letenský pláni. Takže zítra fakt držím strašně moc pěsti. Za půl hodinky vám řeknu víc.
0: April. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
5: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
4: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
5: Ty máš elektromobil?
4: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
5: Sousede, kde přesně?
6: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
0: Hit Radio Nord Music.
7: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je kapela Miraj Oči. Posloucháte Hit Radio Nord Music a na vlastní oči vidíme, jak se nám zatahuje. První bouřky, co nevidět na Lounsku a Litoměřicku a taky od Chomutova podél Krušných hor. Teplotní rekordy bude za chvilku sledovat Bára ve zprávách.

0: tohle léto vysloveně stříká. To je Zara Larsson, Lush Life. Posloucháte Hit Radio North Music a před námi je nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiče pozor na trase z Mostu do Lovosic u odbočky na Patokryje. Srazilo se tady osobní auto s motorkou a projíždí se místem Kyvadlově. Nárazově počítejte se zdržením v obou směrech. A ještě připomínám Ústí nad Labem Děčínskou ulici. Na kruhovém objezdu dejte pozor na spadlý dráty vysokého napětí. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Z

0: Lži. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
4: Máme 17 hodin, jsou to krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Všechny stanice v Česku dnes překonaly teplotní rekordy pro 4. srpen. Přes 40 stupňů se teplota zatím dostala na 10 místech. Nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici, a to desetinu pod 41 stupni Celsia. Podle meteorologů navíc nejsou hodnoty ještě konečné. A současné tropy mohou komplikovat stavební práce na silnicích a dálnicích. Nespůsobují ale úplné zastavování staveb. Jejich průběh je pouze nutné přeorganizovat. Přestože lze období extrémních teplot dlouhodobě pozorovat častěji než v minulosti, letošní léto stavařům nepřináší zásadně nový problém. Na obloze spatříme mimořádnou astronomickou situaci. Nastane výrazné zatmění slunce a následovat bude i meteorický roj Perseid. Podrobnosti říká astronom Petr Horálek.
5: Slunce bude zakryto měsícem z více jak 80%, čili bude to opravdu velice výrazný zákryt. Samotné zatmění bude pokračovat ještě při západu slunce a hned v zápětí v průběhu té nadcházející noci bude vrcholit meteorický roj Perseidy. Ten je zajímavý tím, že zejména v ranních hodinách, tedy až 13. srpna, by mohlo zazářit až 80 meteorů za hodinu.
4: Doplním, že úkaz nastane ve středu 12. srpna. Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů doma od 8 přivítají Lyon. Za francouzský celek nastupuje Pavel Schulz. Český reprezentant ale do duelu na Letné dnes kvůli zranění kolena nezasáhne.
6: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
7: Hlídám ten meteoradar zejména na Litoměřicku a Roudnicku, počítejme s bouřkami. Ve večerních hodinách budou zesilovat stejně jako nárazy větru a místy se objeví taky kroupy. Ani zítra asi nemůžu slíbit zlepšení. Ráno budou ještě ojediněle doznívat přehánky a bouřky, jinak zase tropický slunečno. A jako dneska odpoledne a večer se zatáhne, znovu se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky, ojediněle i hodně silný. Lesy nárazy větru kolem 80 km/h a s přívalovými srážkami. No a zítřejší maxima 34 až 37 stupňů Celsia v Polabí a po Ohří zase až 38.
2: Hit Radio North Music.
7: Já vám přeju krásný, i když nelidsky horký a tropický odpoledne. S vámi Káťa Haplová. No a za tři dny je to tady. Uhu, ztracená Letná, největší koncert v českých dějinách. No a za chvilku si to doprobereme opravdu podrobně a detailně. Samozřejmě pro vás máme ještě lístky. Aha, teď ale jako první Offspring a hned potom jdeme na to.

ztrácím si ty. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my. Taháš mě zpátky k zemi. Jediný důvod, proč se vracím, si ty.

Ztracenu. Marek Ztracený a Vlastní svět, hlavně Marek Ztracený, jde znovu přepisovat historii. Už tenhle pátek se Letenská pláň promění v největší koncertní arénu, jakou kdy český zpěvák postavil. Marek Ztracený neslibuje další koncert. On slibuje koncert koncertů. Po třech vyprodaných Edenech, ze kterých máme právě tuhle live nahrávku a stejně máme Husinu úplně stejnou jako tenkrát, Marek prostě míří ještě dál. Na Letný vyroste speciálně postavený areál jenom pro tenhle jediný večer. Obří pódium, gigantická produkce, světelná show, efekty a hlavně desítky tisíc lidí, kteří budou zpívat každičký slovo. Organizátoři tak si mluví o fakt nejnákladnější hudební show v historii české scény. No a samozřejmě se řeší jedna velká otázka, kdo se objeví. Protože Marek pečlivě tají vždycky ty speciální hosty až do poslední chvíle a to je právě ta součást kouzla jeho koncertu. Takže můžete spekulovat, kdo tam třeba ještě vystoupí. Zatím je známý jedno jméno a to je Martina Pártlová, předskokanka. A co je teda taky jistý? Že pokud ještě nemáte lístek, kamarádi, a že už není moc velká šance, jak je získat, tak si je zkuste vyhrát na našem Instagramu hitradio_nordmusic. Nebo zítra taky najít někde u nás na severu. Bude to velká akce, takže od rána doporučuji sledovat právě Instagram Hitradia Nordmusic, kam vám budeme dávat indicie, kde jsme možná nějaký lístky schovali. Zítra bude váš velký den a náš taky. Tak sledujte Instagram Hitradia Nordmusic.

0: Lost Frequencies, Crazy, Hit Radio North Music, 17 hodin, 17 minut. A možná si právě teď říkáte úplně to stejný, protože venku se začíná hodně zvedat vítr. Aj. Tak doufám, že zahradní nábytek máte přikurtovaný, přibitej, aby vám to neodfouklo. Ale aspoň třeba se bude líp dejchat. Za chvilku pro vás Imagine Dragons a Bones na Hit Radio North Music.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Denver City na Hit Radio North Music. Za chvilku už půl šestý a to je náš oblíbený čas, že jo? Protože vy moc dobře víte, co vás čeká. Kamarádi, už za půl hodinky návrat do let minulých. Návrat do minulosti a hlavně a taky návrat do těch našich uplynulých, nejoblíbenějších uplynulých dekád. To znamená osmdesátky, to znamená devadesátky a taky pár pecek ze začátku milenia. Zkrátka to nejlepší, co nám ty uplynulý dekády mohly dát. A to je taková za mě osobně i velice výborná, hlavně zadarmo, hudební terapie, kamarádi. Takže na co se můžeme dneska po 18. těšit v rámci Hit Radia Classic? Na hity, který nám zvednou náladu, zase nás trošku pohladí po duši, takže bude Gala, Freed from Desire, anebo třeba taky Marky Mark. Taneční pecky pro vás máme dneska v zásobě. Co takhle třeba Shania Twain? Mimochodem tohle je právě ten hit, se kterým to dneska od 18 hodin odstartujeme. Už za chvilku, za půl hodiny, naše úterní Hit Radio Classic. Tak si držte ofiny, ať vás ten vítr neodfoukne. No a v 18.00 na značkách.
1: Retrohity vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacey. Summer Mambo Festival.

0: Neil Dermot Kennedy, Kiss Me na Hit Radio Nord Music. Máme, no, 5 minut, 6 minut po 5:30. Přeju krásný odpoledne. Možná už vás to teda taky vypláchlo, sleduju stále meteoradar samozřejmě. Na Mostecku teda tolik bouřek, Lounsko, Litoměřicko. Teď už se to teda míří, nebo míří to i k nám do Ústí nad Labem. Zatím teda vidím jenom brutální vítr za oknama, takže doufám, že jste všichni v pořádku, že jste všichni někde v bezpečí. A pokud ne, tak na cestu snad za chvilku zase trošku pozitivnější hitů. Ray Dalton, Pink, anebo taky Naughty Boy a Sam Smith. Tak jsme v tom spolu, samozřejmě, jak jinak. A díky, že jste v tom taky s náma.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
2: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio. Tady bude jen pro vás.

0: Jenom hity. Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ve 6:45 Radelton, Blood Running na Hit Radio Nord Music. No a to jsou ty poslední hity ode mě, od Kati Haplový. Já vám přeju, abyste si užili dnešní večer. Už za chvilku Hit Radio Klasika. Já se na vás budu těšit v kompletním Padla zase zítra ve 3. Ahoj!

0: A já vím, že už jsme se dávno rozloučili, posloucháte Hit Radio Nord Music, ale právě teď mi přišla ještě zpráva od posluchačky Lenky, jestli můžu v rádiu říct, že z Ústí se nedá dojet do Sebuzína, za výjezdem z Ústí těsně před Sebuzínem spadl strom, hasiči už jedou, ale nevíme bohužel, jak dlouho to tam bude trvat. Tak hlavně opatrně a já moc děkuju posluchačce Lence za tuhle informaci. Šťastnou cestu!
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Nord Music.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech přeju pohodové odpoledne všem za volanty. Řidiči, dejte pozor, na trase z mostu do Lovosic u odbočky na Patokryje srazilo se tady osobní auto s motorkou a projíždí se kyvadlově, takže počítejte s nárazovým zdržením v obou směrech. Já vám přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia a v dabu.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Smogová situace je vyhlášena v Ústeckém a Středočeském kraji a také v Praze. Důvodem jsou vysoké koncentrace přízemního ozonu. Platí do odvolání. Omezit bychom měli pobyt venku, zejména v odpoledních hodinách, a zdržet se zvýšené fyzické zátěže. V Česku platí také výstraha před extrémně vysokými teplotami, bouřkami a vznikem požárů. Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu. Na místo letí vrtulník Black Hawk s bambivakem, který předtím pomáhal s požárem na Šumavě. Záchranná služba na místě nezasahuje, nikdo není zraněný. Obce dostanou peníze na údržbu malých vodních nádrží. Ministerstvo zemědělství na to vyčlenilo 300 milionů korun. Za dotace obce postaví nebo opraví hráze, břehy, výpustné objekty nebo odstraní usazeniny. Žádosti bude možné podávat od 7. září do 7. října. V katedrále svatého Patrika v Dublinu proběhl pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda. Na smutečním obřadu vystoupili jeho hudební kolegové z kapely The Frames. Společně s Markétou Irglovou zaspíval Eddie Vedder, frontman kapely Pearl Jam. Rozloučit se přišli také Bono a The Edge z U2. Živý přenos na internetu sledovalo více než 40 tisíc diváků.
8: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Oblačno, místy polojasno, z počátku noci ještě v Čechách, doznívání přehánek a bouřek. K ránu se na západě a severozápadě opět pak objeví. Noční teploty 24 až 19 stupňů, zítra pak polojasno, postupně zataženo. Přehánky nebo bouřky ojediněle silné a nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku opět až 40.
9: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě taky to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste se ještě nerozpustili a že na to máte sílu a energii, co? Shania Twain, Kaching, právě teď.

Prince Ital Joe a Marky Mark v éteru Hit Rádia, hezký večer. A už by to asi s těmi rekordy stačilo, co? No já myslím, že určitě minimálně s těmi teplotními by to asi už mohlo takhle stát dobrý, dali jsme si nějaký rekordy letos. Pojďme se vrátit k normálním teplotám, co? Takový 25 až 28. Co? Pohodička, léto, ne? Zdravíme na Moravu i do Plzně, respektive k Plzni, kde dnes opravdu padaly opět rekordy přes 40 stupňů. Jste opálený? Já doufám, že ne, že jste zůstali někde, kde se dá normálně fungovat. Obecně všichni se asi cítíme trošku přehřátí, trošku ty hlavy moc nefungujou, tak se nepřepínejte, jo? Nic nevymýšlejte, nic pravděpodobně tak moc nespěchá. Naopak, pojďme společně trošku zvolnit, jo? Kor takhle na večer, třeba ty teploty spadnou aspoň na těch 20 tým právě teď.

0: prostě doják. No, kdy jste naposledy viděli Titanic? Celine Dion, My Heart Will Go On. Neskutečný hlas tady v éteru Hit Rádia. Krásný večer, co? Tohle vás možná malinko schladilo, představte si tu ledovou vodu tam tehdy, jo? Tak je vám zima? Nechali byste tam Lea tak jen tak v té vodě? Ne, co? Jo, Leo je rok od roku hezčí, je to prostě tak. No nic, dámy a pánové, my už samozřejmě dávno víme, už proběhl experiment, že na ty dveře by se vešly oba, zvládli by to, jo, takže Rose prostě nechtěla Lea zachránit, to je jedno, to už je daný, klidně si to puste znova, můžete se tady v ten moment oprávněně rozčílit, protože oni by to zvládli společně. Jo, ale to nevadí, nebyla by to samozřejmě taková tragédie potom. Další hity nás samozřejmě čekají, budeme se dál nořit do 80., 90. a taky milénia. No a bude třeba tahle legenda. Ano, Bonnie Tyler, k tomu OMD, nebo seš už za chvilku.
1: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
2: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
1: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Gambare a seš v éteru Hit Rádia, hezký večer. Ale to je mi náhoda, jo. To si představte, dneska je den bílého vína. Ne. No já jsem si to nevymyslela, prosím vás, to tak prostě je, jo. My ty pravidla neurčujeme, my svými maximálně můžeme leholince řídit, jo. A bílé víno, tak to se ideálně podává hodně chlazené, což nám v tomhle počasí určitě pomůže. Ne, že bychom měli pít alkohol, to bychom asi neměli, ale víte, jak to je, jo, taková troška na uklidnění nervů, jo, třeba. Protože pojďme si říct, že vědci tvrdí, že je zdravé na srdce bílé víno, jo. No a já si myslím, že je zdravé i pro třeba vaše okolí ve chvíli, kdy jste v nervech, jo, protože když si trošku dáte, tak jim třeba nebudete chtít tolik ublížit. No, tak to můžete dneska oslavit, rozhodně vás nenutím, vím, že je teprve úterý, ale kdybyste chtěli, argument máte. A ten nejlepší soundtrack k tomu máte taky. Za chvilku Joy and Jet a teď jsou tu Erasure, Blue Savannah.

0: Kdo by nemiloval rock and roll a zvlášť v podání Joan Jett? Posloucháte Hit Radio 6:45, přeju krásný večer. Řekla bych, teploty jdou dolů, ale pojďme si říct, že to není tak úplně pravda, takže můžeme si to minimálně velmi intenzivně přát. Pojďme si to všichni chvilku přát. Třeba to vyjde. Budeme doufat, co je jistota. To jsou další hity. Za chvilku třeba Košín, taky Zoo, už se blíží čas sluhů. A taky tahle pecka. Would I Lie to You a Charles a Eddie už za malou chvilku, tak buďte s námi.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Děčíně za 3 255 735 korun, pozemek k bydlení ve Smržovce u Jablonce nad Nisou za 2 990 000, byt 2+1 v Děčíně za 3 149 685 korun, rodinný dům ve Ctětíně u Chrudimi za 999 000 a byt 3+1 v Jakartovicích u Opavy za 4 460 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Krásný večer, minuta po 19. hodině, doufám, že zvládáte. Ano, je teprve úterý, ale ty nejlepší hity, ty máme. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a právě teď jeden naprosto legendární hlas. Tohle je Janet Jackson a Together Again.

Bon Jovi a Runaway v éteru Hit Rádia. Hezký večer. A když se řekne vzít to hopem, jo, tak tady máme asi, dalo by se říct, úplnou definici toho. Jeden německý pár totiž teďkon to vzal opravdu hopem a stihli, prosím vás, svatbu i narození dítěte, a to během 90 minut. To je docela rekord, jo, když si vezmete, jak člověk se stresuje, že jo, svatba dlouhá, někdy až 3 dny to trvá, že jo, neskutečný, no tak tady ne, prosím vás. Oni teda měli termín svatby 3 týdny před termínem porodu. Málo. Málo. Ano, je to tak, protože už během příprav na svatbu tak nevěsta začala cítit, že se něco asi děje. No, kontrakce během obřadu už byly natolik silné, že jim oddávající dala zkrácený obřad a jeli rovnou do nemocnice. Gratulujem, samozřejmě, všechno dopadlo dobře, což je super. Ale vidíte, jo, člověk to furt oddaluje a pak se to tady stihne za hodinku a půl, máte vystaráno. Nádhera. Teď ale zpomalíme. A to společně s Whitney.

0: Tohle jsou Beyoncé a Jay-Z, Crazy in Love na Hit Radio. Krásný úterní večer, máme 7:45, doufám, že si užíváte hezký úterý, pokud to jde, ale jo, už to není pondělí, tak by to mělo být dobrý, jo. Navíc 4. srpna, všímáte si, jak to utíká, jo, už jenom opravdu chvilinka, jde se zpátky do školy, taky už nebude takový vedro, doufejme, jo. No, září za rohem, doufám, že už jste začali schánět školní pomůcky, já už je potkávám úplně všude třeba, jo, bude to potřeba, takový ty věci, co vaše dítě buď i hned ztratí, a nebo vůbec nikdy nepoužije. Já doufám, že vy si ale velmi, velmi užijete další hity. Čeká nás totiž Samantha Fox, Tom Petty nebo A-Teens.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Hit Radio Nord Music.

Martins, Gimme, Gimme, Gimme, posloucháte Hit Radio. No a pozor, 12. srpna, přesně ve 14.15, něčeho se chyťte, ne teď, až toho 12. srpna, jo. Protože já nevím, jak moc věříte konspiračním teoriím, ale tahle je výborná, jo. Tahle, prosím vás, teorie tvrdí, že má právě 12. srpna ve 14.15 na 7 vteřin, 7 dlouhých vteřin, přestat fungovat gravitace. No, lidi se na to těšejí, jo, jak je to povznese, budou vyhazovat věci do vzduchu, točit si to. Mhm. Takhle, blbý je, že to celý stojí na vymyšleném vyjádření z NASA. Jo, nikdy to nezaznělo doopravdy. Ale je skvělý, kolik lidí vlastně uvěřilo tomu, že se fyzikální zákony dají prostě vypnout. Jo, jakože, hele, co by ne, dneska je doba taková specifická. Dokonce jsou na Facebooku skupiny, respektive události na tohleto, a je tam přes 50 tisíc potvrzených účastníků. Já se strašně těším na ten moment, kdy prostě bude 14-16 a ty lidi budou tak sbírat ty střepy z té podlahy, z těch věcí, co rozházeli do vzduchu. No nic, hele, uvidíme. 12. srpna, datum máme, jo? Necháme se překvapit. Nějaký jistoty přeci jenom ale máme. Teď gravitace určitě funguje a právě teď taky startují Elan a Láska moja.

0: Cliff Richard a jeho Dreamin'. Posloucháte Hit Radio 7:45. Přeju hezký večer. Doufám, že oceníte, když vám řeknu, kolik je hodin, abyste ušetřili ten čas zadívání na hodiny. Jo, i vám můžu říct, jaký je počasí. Dobře, v každé části republiky úplně jiný. A ano, doufáme, že zítra přijde ten déšť, který nám slibují. Uvidíme. Třeba dneska tady v Praze vůbec pršet nemělo. A najednou z ničeho nic začalo pršet. Pršelo teda asi tak, jako když, já nevím, k čemu to přirovnat, jako když na někoho cáknete, jo, tak nějak pršelo. Takže žádná velká sláva, uvidíme, třeba to zítra konečně dorazí, snad to nedorazí třeba v pátek, že jo. Marka Ztraceného čeká ta velká letná, no, uvidíme, budeme doufat, že to už bude příjemně, krásně a tak akorát, uvidíme, tak akorát, fantastický, to bude za chvilku tady. K vašemu lepšímu večeru, totiž Travis, Korona nebo Michael Jackson, tak nikam nechoďte.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Hit Radio.

Osmá hodina je tu, přeju všem krásný večer, dál si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a teď Technotronic a Get Up, jdeme na to.

0: Kiss Under the Boardwalk. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. No a jaký máte rodinný vztahy? Co takhle, pokud máte ex-manžely a ex-manželky, vycházíte spolu? To není samozřejmě vždycky jednoduchý a samozřejmý, jo, ale Eros Ramazzotti tohle umí. Prosím vás, on je na dovolený a ne s jednou, ale rovnou se dvouma svýma ex-manželkama. No a očividně si to užívá. Jo, jako tehle, to je fantastický. Pak, že to nejde. Takhle, asi je to něco snažší, když máte spoustu peněz, jako Eros má, že jo. Tak asi to tomu pomáhá, možná i proto s ním prostě jedou, je to v pohodě. Tak zkuste zavést taky, jestli chcete se svýma ex-partnerama vyrazit. Možná to nedoporučuju. Ne, ne, ať máte s tý dovolený, opravdu dovolenou, to jeďte možná radši sami. Reddy Kirken a černý brejle právě teď.
1: Nosím černý brejle.

0: Shakespeare Sisters dohrávají na Hit Radio. My se spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia a taky se společně snažíme nerostát. Je to tak, navzájem si pomáháme, že jo? To je důležitý. No, já tu mám tematicky jeden song, který se k tomu aktuálnímu období opravdu hodí. Vzpomeňte si na mě, až vám večer bude vedro. Ano, In the Heat of the Night, Sandra, k tomu Santana nebo Thompson Twins. Už za chvíli.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

Hit Radio, když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

Thompson Twins v Eteru Hit Rádia. Krásný večer. No pozor, jo. Řešili jsme tady před chvílí dovolenou, tak znáte pravidlo 43 dnů? Možná ne. Možná jste to nikdy neslyšeli, tak asi vás to pobaví, jo? Protože podle vědců bychom měli mít dovolenou každých 43 dní. Já jenom to nechávám vyznít, zkuste si to představit, že byste fakt každých 43 dní si dali pohodu, jo? V opačném případě totiž údajně klesá psychická pohoda z návratu, přichází deprese, úzkost a další takovýhle skvělý věci, takže zaměstnavatelé by vlastně měli povinně nařizovat volno každých 6 týdnů, protože unavený zaměstnanec je pro firmu dražší než letenka. To je jasný, že jo? Blbý je samozřejmě, že těch 43 dnů, nevím úplně, kde na to vezmem. Nevím. Jako leda bychom začali krást a skončili bychom na velmi dlouhé dovolené v chládku. Jako v tomhle vedru by to asi bylo fajn, ale nestojí to za to. Oasis, Stop Crying Your Heart Out, právě teď.

0: Maduar v éteru Hit Radio. Krásné úterý, krásný večer všem, blíží se nám 9. hodina a to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek loučím, budu se těšit zase zítra přesně v 18.00. I zítra společně procestujeme časem za tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Ale zase až zítra. No a docela třeba tohle. Kdybyste toho slunce měli málo, Milk and Sugar, Paula Abdul nebo Tina Turner už za chvilku. Mějte se hezky, ahoj.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz

sen, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu,

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bela, bela, bela, bela.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.